speciální zákon, který má urychlit vznik nové stálé americké vojenské základny na jeho území. Zařízení by mohlo pojmout až 5000 vojáků a fungovat by mohlo už do konce této dekády. Varšava a Washington teď jednají o podobě spolupráce i o financování stavby. Švýcarští voliči v referendu odmítli návrh na přísnější výklad ústavní zásady neutrality. Proti změně, kterou prosazovala pravicově populistická strana SVP, se postavilo 70% hlasujících. Kritici upozorňovali, že by z uvolnění mohlo těžit především Rusko. A teď sport. Americký cyklista Brandon McNulty ovládl závod s hromadným startem na mistrovství světa v Montrealu a přinesl Spojeným státům první medaili v této disciplíně po 33 letech. Lídr české výpravy Matyáš Vacek po pádu odstoupil a skončil na vyšetření v nemocnici. České tenistky poprvé od změny formátu ovládly pohár byly Žán Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu. Rozhodující bod vybojovala Linda Nosková, která v letošním ročníku nenašla přemožitelku v žádném ze svých singlových zápasů. A na závěr jedna radostná zpráva z gastronomie. Malá strakonická restaurace Sůl a řepa získala od průvodce Michelin takzvanou zelenou hvězdu za udržitelnost, což jejího šéfkuchaře Pavla Drdela dojalo k slzám přímo na pódiu. Jak sám dodává, ke všem hostům restaurace přistupuje stejně, ať jde o běžného návštěvníka nebo tajného hodnotitele. Počasí. Aktuálně máme jasno a 13 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v pondělí pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. To bylo noční počasí. Jet Radio vám hraje celou noc a Bucifal se zase brzy ozve.

0: Divadlo Noc.
1: Hlásíme se vám z nádražní restaurace třetí cenové skupiny ve Frýdku Mísku. Frýdek Místek prožívá dnes svůj obrovský den. Jeho nádraží bylo vybráno v Ženevě jako dějiště významné události. Ano, v těchto dnech zde probíhá celosvětové sympózium nazvané Vlaková souprava pro třetí tisíciletí. Depo září čistotou, lavičky čerstvě natřeny, za okny květiny, na světelné tabuli svítí Frýdek a do zítřka prý bude svítit i Místek. Škoda jen, že se nepodařila rekonstrukce druhé koleje a vlaky staví v polích. Ale díky pochopení místního JZD, které pohotově přistavilo válníky a traktory, nemusí zahraniční účastníci sympózia šlapa do kongresové stodoly pěšky. Jednoho z nich, který je členem železničářské delegace až z Tokia, jsem si pozval do studia. Ne, já neumím japonsky, ale dověděl jsem se, že pan Yakabushi Kawasaki studoval u nás v Ostravě školu železniční a dopravní. Tak tedy, jak vzpomínáte na léta strávená u nás, pane Kawasaki?
2: Yasu Kawasaki s krátkým měkkým.

0: systém vašich železnic mi učaroval, ale během studia jsem ho nepochopil. Proto jsem zůstal u vás v Československu na praxi. Vyfasoval jsem červenuče pici, pišťalku a 8 roků jsem robil mašin firu na trati Fridek Mistek, Moravská Třebova, a pokud bylo dost uhla, i dále.
1: Pane Kawasaki, vy jste si prý u nás dokonce našel nevěstu.
0: Ano, v kurvine jedna.
1: A kde přímo jste se s paní seznámili?
0: Moja Marcela robila na nadraží v bufetovém stanku, který stal šikmo v rohu, takže jsem ji měl neustále na očích. Potom jsem ji vylakal do ubytovni, že jí ukážu svoju sbírku kalkulaček a na svatého Jakabuši byli zasnuby.
1: A svatba byla u nás v Československu nebo u vás v Japonsku?
0: Na potvoru u nás v Japonsku.
1: Proč na potvoru? Byly snad nějaké problémy?
0: Problémy byly, bo moja Marcela má 8 sester a 5 nevlastních bratrů a každé z děcek má jiného tatu. Marcela plakala, bo se do letadla nevešla maringotka a Loch Nesska.
1: A nyní žijete v Tokiu?
0: Ne, v Tokiu nežijeme. Žijeme přímo pod Fujiyamu, bo moja tchýňa Jaruna jest velmi spokojená, bo ji Fujiyama připomíná vysoké pece v kurvine jedna.
1: Pane Kawasaki, děti máte?
0: Ano, děti máme, 2 malé Japonci. Jožina a Laďu.
1: A chlapci jsou po vás nebo po manželce?
0: Napůl. Jedno oko šikme. Druhé po Marcele. Tež šikme.

0: Takže si asi nežijete špatně.
1: To v žádném případku. Životní standard naší familie se zvyší tím, bo moja Marcela vymyslela vybírat v podmořském tunelu mezi ostrovy Honšu a Kjušu podmořskou přirážku. Takže se Japoncám rozšířili panenky do českých parametrů.
0: Jak trávíte svůj volný čas, pane Kawasaki, vy a celá vaše rodina?
1: Synci Jožina Laďa jsou tak vyžrati, že se věnují národnímu sportu sumo. Moja Marcela se přihlásila do kurzu na gejšu. Má ohromné výsledky. Ohromné výsledky. Japonský učitel tvrdí, že moja Marcela to už někdy v životě musela robiť. Tchyňu Jarunu, která do všeho klape s obakem, jsme přihlásili do leteckého kružku kamikadze. Já osobně vedu jazykový kutek češtiny v Tokiu. Robota mě velmi baví, bo jsou tam sám a mám klid.
0: No, vraťme se k vaší profesi, pane Kawasaki. Japonské železnice se prý vyznačují naprostou přesností. Je tomu tak?
1: Bylo tomu tak. Naša familie urobila v japonské dopravě určitou revoluci. To, že jsem studoval v Československu, se prostě nedá zapomenout. Když jsem poprvé přijel z vlakovou supravu Hikari o 3 hodiny později, bo Marcele zvyhli pražce a kuřata se nemohli dogrilovat, šéf vlakového dispečingu pan Yoko Suzuki chtěl spáchat harakiri. Vytrhl jsem mu samurajský meč a řekl jsem mu: kurňa, pane Suzuki, však jsme lidé, nejsme žádné stroje. Často z Marcelu vzpomínáme na zlatý Fridek Mistek, kde hodina sem, hodina tam a nic se neděje.
0: Pane Kawasaki, jaký je zásadní rozdíl mezi železniční dopravou u nás v Československu a železniční dopravou u vás v Japonsku?
1: Když v Japonsku se vlak opozdí o minutu, jsou všichni nervózni a železnice vrací cestujícím jízdne. U vás se klidně stane, že vlak nepřijede vůbec. Železnice nevrátí nikému nic, ale lidé se vrací domů. Prostě žádné nervy. Kurňa, zítra je taky den.
0: Závěrem bych se vás chtěl zeptat, pane Kawasaki, proč myslíte, že světové sympózium vlaková souprava pro 3. tisíciletí se koná právě u nás, v Československu?
1: Bo svět se od vás musí mnoho učit. Přesnost v dopravě je nuda. Japonská přesnost ničí ducha. Váš systém železniční dopravy je ve své improvizaci dokonalý. Nutí lidi mysleť. Cestující v pudu sebe zachoví, je nucený podumať, jak se kam dostanu, kde přespím, kde se ženu co k jídlu k píti, kde mi co kdo ukradne, jestli nezmrznu na vece, jestli na mě v kupe nečíha blecha, jestli nějaký sudruh nezapomněl včas přehodit i vyhybku.

0: kdo mě v tunelu přivede do jiného stavu, ale hlavně, jestli nezůstanu sám v polich v odpojeném vagonu.
1: Pane Kawasaki, já vám moc a moc děkuji za krásná slova uznání pro československou železniční dopravu. Děkuji vám za rozhovor, za návštěvu ve studiu improvizovaném. Oplátkou chci vám nabídnout, když už máte možnost hovořit do československé televize, a to dokonce na prvním ze všech dvou programů. Nechcete vzkázat něco svým bývalým spolužákům, železničářům v Ostravě?
0: Po svých zkušenostech se svoju tkyňu Jarunu bych vzkazal všem železničařům v Ostravě toto. Každé ráno v paneláku majzni tkyňu po čumaku.

jsou 3 hodiny. Dobrou noc, nebo spíš dobré časné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy Čet rádia začínají. Hlavní události v kostce. Srbský prezident Vučić rezignoval a chystá se ukázet o post premiéra, Švýcaři v referendu odmítli přísnější výklad neutrality a v Praze hořel byt v paneláku. Polsko chystá zvláštní zákon, který má urychlit vznik nové stálé americké vojenské základny na svém území. Zařízení by mohlo pojmout až 5000 vojáků a fungovat by mohlo už od roku 2029. Varšava a Washington zatím jednají o financování a konkrétní podobě spolupráce. Švýcarští voliči v nedělním referendu odmítli návrh na zpřísnění výkladu ústavní neutrality země. Proti změně se postavilo 70% zúčastněných. Návrh předložila pravicově populistická Švýcarská lidová strana a podle kritiků by z něj mohlo těžit především Rusko. Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli oznámil rezignaci na svůj úřad a otevřel tak cestu k předčasným prezidentským volbám. 150-letý politik, který funkci zastával od května roku 2017, hodlá na konci října kandidovat v parlamentních volbách s cílem stát se premiérem. Senioři, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do konce září. Kdo si vyžádá oznámení elektronicky, dostane ho zdarma a bez omezení termínu. V pražských Nuslích zasahovali hasiči u požáru bytu v 7. patře 12-podlažního paneláku v Kotorské ulici. Z okna bytu se podle mluvčího hasičů valil hustý dým. Podrobnosti o případných zraněních zatím nejsou známé. A teď sport. Mistrem světa v silniční cyklistice se v Montrealu stal americký závodník Brandon McNulty, který přinesl Spojeným státům první medaili z mistrovství světa po 33 letech. Lídr české výpravy Matyáš Vacek po pádu ze závodu odstoupil a míří na vyšetření do nemocnice. České tenistky poprvé od změny formátu soutěže vyhrály pohár Billie-Jean Kingové, když ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu. Rozhodující bod získala Linda Nosková, která letos vyhrála všechny své singlové zápasy v této soutěži. A na závěr, nahoře Říp si lidé v neděli připomněli 900 let od obnovy tamní rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Oslavy zahájila slavnostní mše v Roudnici nad Labem, kterou společně sloužili olomoucký arcibiskup a strahovský opat, a program pak pokračoval přímo na vrcholu hory. Počasí. Aktuálně máme jasno a 12 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v pondělí pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Bucipal.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuji. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhle v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý večer, zdravíme diváky televize Nova, dobrý večer, zdravíme diváky zde v sále divadla Jiřího Grossmana.
2: Dobrý večer, já zdravím a vítám zejména ty diváky, kteří k nám do divadla Jiřího Grossmana přijeli rovnou ze zahraničí, kteří k nám zamířili rovnou z Celnice, toho si vážím.
1: Prosím vás, jak víte, že jsou zde diváci, kteří přijeli rovnou z Celnice?
2: Je snad jasný, ne? Cítím ve vzduchu chloramin, paní Bubilcová.
1: Řeknu vám, není to doba utěšená pro dobytek. Není. Natož pro lidi. To je stejně zajímavé, kdysi se na hranicích vítali cizinci chlebem a solí. Dnes dezinfekcí. Co to máte, prosím vás?
2: To je tady, jsem rád, že jsem to našel. To je důležitý dokument, prosím vás. Já jsem byl ve středu v Německu a oni mě sebrali na celnici řízek, jo. A pán, prosím vás, vidíte to tepelně upravený, ona to žánul, celník, pane, je to studený. Já jsem mu to nedal. Já si to zakopám teda v lese. A tady jsem si, no ne, o víkendu tam zajedu, tady jsem si udělal mapku, abych to našel, jo. Hlavně ten celník, aby zůstal na stejném místě, protože to je můj opěrný bod orientační. Od něj musím 50 kroků doprava, tady to sledujte. 30 severně, obejdu křoví a od křoví jižně 100 metrů jsem to zakopal. A bude můj zase.
1: Proč jste to nezakopal rovnou u křoví? To by se přece hledalo líp,
2: no,
1: ne?
2: To by se hledalo, tam jsem nemohl, tam řádil dědek, víte? Tomu taky chtěli sebrat potraviny, on nepřišel na to, že to má zakopat a všechno zbaštil hamižně a splašilo se mu trávení. Ale... Ten dopad. Ten úplně změnil krajinný ráz Šumavy.
1: Prosím vás, tak nemusíte nám všechno tak realisticky tady
2: opisovat. Buďte ráda, že jsem upřímnej, prosím vás. Ale... Najděte takový někoho v Čechách druhýho, který pěkně a klep všechno řekne.
1: Já jsem jenom chtěla říct, že je opravdu smutné, že problémy zvířat se přenášejí i na nás, na lidi.
2: Jenom na lidi, i na politiky. Předseda Václav Klaus kvůli tomu přestal hrát i tenis.
1: Proč?
2: Se bojí, že si vyvrkne kotník, jak mívá ve zvyku, když se někdy strefí, a že by to hned využila čtyřkoalice a odstranila z politiky pod záminkou Klaus má kulhavku. No.
1: Ale teď jsem to pochopila. Prostě politici se bojí.
2: Bojí, no.
1: No, proto si už 10 let odmítají snížit imunitu a proto si opět zvýšili finanční náhrady.
2: No, protože oni potřebují finance na vitaminy, oni potřebují finance na vlastní údržbu, oni potřebují peníze na zachování politického rodu. Paní Bubilková, víte, co vznikne, když skřížíte včelu a krtka?
1: Včelu a krtka?
2: Ano.
1: Jak to teda nevím.
2: Nevíte. Ne. Typická odrůda českého politika. Neunavný hraboš. A víte, co taky může vzniknout, když dáte dohromady koně a koně?
1: Já nevím. Konské registrované partnerství.
2: Takhle o tom vůbec neuvažuju. Já myslím, když dáte vedle sebe koně a koně, co vznikne?
1: No nevím, no.
2: Politické volské spřežení. To vím já zase.
1: Jsem vás. Kdy vás toto napadlo?
2: To mě napadlo, když jsem slyšel ty reakce pana ministra zemědělství Fencla a jeho řidiče na autonehodu, kterou prokazatelně způsobili v Olomouci. Tak to byl Tibet teda pro mě.
1: Jaký Tibet?
2: To prostě... jsem se nevyjádřil přesně. To byly Himaláje arogance.
1: Ale to máte pravdu. Ano, tak všichni policisté, svědkové, řidiči, všichni tvrdili, že pan Fencl se se svým řidičem řítili Olomouci jako šílenci. No. Svou jízdou způsobili nehodu dalších 3 vozidel, jenom oni 2 o ničem nevěděli.
2: No, o ničem nevěděli. Ne, a kam vlastně tak pospíchal pan ministr Fencl?
1: Na zasedání agrární komory.
2: No jo, tak to chtěl stihnout přípitek, to je jasný. Potom oni jdou. To oni potřebují, to si všimněte, jak si politik hrkne, hned se s ním dá mluvit. Úplně jiný člověk. Já si myslím, příště, až zase budou pospíchat, že by si to dokonce měli vyměnit, že by pan Fencl řídil a jeho šofér by ministroval na ministerstvu zemědělství. Já myslím, ani v jednom případě by to nemohlo dopadnout hůř. Co myslíte?
1: Já myslím, že ne.
2: A omluvil už se pan Fencl? Uznal to, že udělal auto nehodu jeho
1: ne, řidi. Neomluvil, ne. On nakonec přiznal teda, že jestli se tedy vůbec něco stalo, takže to bylo za nimi a toho nezajímá.
0: Aha.
1: Jo? No, ale jinak trvá na svém. Řekl tohle.
3: Já jsem si ničeho nevšimnul a myslím si, že to zase bude nějaká kachna vaší milé televize.
4: Tak za tenhle výrok já bych panu ministrovi udělil řád Klementa Kačera Donalda a vyjednal mu týden angažmá v Disneylandu, kde by vystupoval jako atrakce pod přezdívkou uměleckou FFA. Fencil Phantom Autodromu. Teď jsem si ale vzpomněl, já když jsem si na vojně dělal řidiča.
1: Cože?
4: Na vojně jsem si dělal řidiča. Slyšela, no co?
1: Na vojně, ano? Vy? Řidičák, no. Jo? Prosím vás. Vy tady ještě jezdili fiakry, ne?
2: No jezdili, to je pravda, no.
4: Fiakry jezdili, ale koně už tenkrát žrali benzín, a... víte? Takže prostě na vojně jsem si dělal řidičák a major Doucha nám říkal, chlapci, ono záleží.

0: Pencla majzli dvakrát. No. Já nevím.
1: Nešiřte nesmysl, ještě to v nějaké porodnici fakt vezmou vážně. A za pár let budeme rozšiřovat senát.
2: No to bych bych si neraz vzal na svědomí, to ne.
1: Jo, to víte, že ministr Fencl je také senátor.
2: Dobře mu tak, tomu přeju. A má tam nějakou funkci?
1: No to nevím přesně.
2: No minimálně jako ministr zemědělství by měl zalévat květináče za okny, ne? Přestávka.
1: Říkám vám, to přesně nevím. Nevíte. Ale vím jinou věc. Poslechněte si, co zaznělo v televizních novinách 10.3.
3: Podobný problém přitom ministr Fencl nemá poprvé. Před časem vezl jiný jeho řidič s jeho souhlasem v noci vládním vozem Fenclovu podřízenou domů. Přestože řidič hrubě porušil předpisy, také tehdy to ministr kategoricky popíral. Policisté přitom vše potvrdili.
4: Odebrali osvědčení o technickém průkazu vozidla.
5: Dovolím si říct, že to vylučují.
0: Vidíte, co takový ministr kolikrát vylučuje. Jo, všechno. Já si ale myslím naopak, že kdo...
2: Ne, to jsou úplně jiný lidi, víte.
0: Já si naopak myslím, že kdo věří panu Fenclovi, že o ničem nevěděl, tak je naivní jako paní Bubilková.
1: Cože?
0: Který, když nedávno napadl počítač virus, tak začala brát antibiotika. A...
1: Ne, já si myslím, že pan ministr Fencl svými výroky naopak dokazuje, že v české politice už dávno neplatí přísloví lež má krátké nohy. Hmm. Protože kdyby to platilo, tak by se po vládě a po parlamentu potloukalo stádo trpaslíků.
2: No jo, ale bohužel úplně neprodejných, víte.
0: Protože tyhle gipsový politický bidi mužíky by nekoupili ani Němci u hranic ve stánce.
1: Ne, ale oni opravdu politici často zneužívají majáček. A když ho nemají zapnutý, tak i tak jezdí nepřiměřeně rychle.
0: Co nepřiměřeně rychle? Dokladovám případ, že policista zastavil auto s politikem a politik povídá, no, já doufám, že mě nechcete pokutovat za to, že jsem jel nepřiměřeně rychle. Mon pane, já vás nechci pokutovat za to, že jste nepřiměřeně rychle. Já vás budu pokutovat za to, že jste letěl příliš nízko. Ne, já bych opravdu upřímně přál politikům, aby si zažili starosti normálního běžného motoristy. Hmm. Paní Bubilko, a víte, kdy běžný motorista má dovoleno na silnici tlačit své vozidlo?
1: No vím, no. Když má poruchu, tak ho musíme tlačit na první odstavní plochu, aby nepřekáželo, ne?
2: No ano, na to vy jste dobrá řidička, na to, že jste ženská ze všech stran, to teda
0: Ty byste asi tam tomu nevěřil.
1: Čemu, prosím vás?
0: No ne, manželka mýho kamaráda si půjčila od manžela klíče, potřeba dojet nakoupit, otevřela v garáži kufra a viděla, že tam leží stočená mladá dívka, tak běžela za manželem a říká, co to má znamenat. On pa, jo, to je moje nová rezerva. To by byste na to neskočila.
1: Ne, na to bych teda opravdu neskočila.
0: Co byste řekla manželovi?
1: Tak bych mu řekla, miláčku, a mohl bys mi ukázat, jak se ta tvoje nová rezerva nasazuje?
0: Já blbec jsem se vůbec ptal. No a kdy existuje ještě jedna možnost, kdy můžeme na silnici vozidlo tlačit?
1: Tak to nevím.
0: Když potřebujeme přizpůsobit rychlost vozidla stavu a povaze české vozovky. K něčemu je to dobrý, že máme špatný ty okresky, protože ta americká výzkumná NASA.
1: Kosmické.
0: Ta sem bude posílat teďka kosmonauty, aby před cestou do kosmu se na vlastní oči přesvědčili u nás, jak vypadá povrch měsíce. Taky můj kamarád to využil a má pokoj.
1: Jak má pokoj?
0: No, on má strašně upovídanou tchyni, víte. On to nesnáší, on ji skoro nenávidí. A tak ji pozval na autovýlet. Ona nadšeně

0: Mě přijala, že si popovídaj, on si vybral obzvláště výživnou okresní silnici a když tchyně byla v nejlepším, jo, když se rozjela, tak se šla plyn a ona si ukousla jazyk.
1: To jeho nenechal přišít.
2: Cože?
1: Jestli ho nenechal přišít.
2: Nechal, ale k botě. A ke svý, takže ona když s ním začne hejbat, on utáhne tkaničku. To dobře vymyšlete.
1: V jednom jste měl pravdu, že politici i na cestách jsou nahony vzdáleni realitě.
0: A za to je zajímavé, jak se dovedou svý realitě přizpůsobit. K tomu někdy stačí, pravda, maličkost. Četla jste, že ve Skotsku stoupla dlouhověkost?
1: No to jsem četla, co?
0: Jediná věc k tomu stačila.
1: Víte
0: jaká? Ne. Ve Skotsku zdražili pohřby.
1: Hele, já mám myšlenku.
0: Myšlenku, já skočím pro síťku na motýly, ne?
1: Stefan, já ji mám v hlavě.
0: V hlavě?
1: No.
0: Tam má
1: no.
0: Místa, co?
1: Strašné. Jak ve formě, no.
2: Já vám koupím drobný dárek.
1: No.
2: Když mi dáte prachy.
0: Ne, tak já jsem vždycky šťastný, když potkám někoho, kdo má myšlenku.
1: Už jsem ho dlouho nepotkala.
0: Musíte do ulic. Nedávno jsem si dělal takový průzkum, víte, v parlamentu, sledoval jsem opakovaně jednání. Tam jsem se přesvědčil, že není myšlení nakažlivý. Ty poslanci mají tak širokou imunitu, že ta je dokonce chrání před jakoukoliv myšlenkou.
1: Já jsem přišla na něco úplně jiného. Na to, že politici ve svých funkcích nejednají rovně. Na to jsme si už zvykli. Teď si budeme muset zvyknout na to, že ani na cestách neumějí jezdit rovně.
0: No jo. No a teď je duben, měsíc bezpečnosti. Já jsem tuhle čekal na tramvaj na stanici. Tam si o tom chlapi povídali. Říkali, tyhle ty političtí šílenci, co jezdí tak divoce, tak ty by měli ty svý vozy mít nějak viditelně označený.
1: No jak?
0: No jeden navrhoval, že by měli na kapotě reklamu na pánskou ochranu.
1: A proč?
0: Aby bylo jasný, kdo sedí uvnitř.
1: Já myslím, že toto označení vám neprojde.
0: No já ho nenavrhoval, prosím. Ale nějaký označení by to chtělo skutečně. Vždyť ty jejich řidiči si počínají nebezpečně a nevyzpytatelně. Ty se na silnicích chovají jak blondýna na přechodu.
1: Co dělá blondýna na přechodu?
0: No místo, aby rychle přešla, jak se obyčejně zastaví a začne krmit zebru.
1: Ale... Já mám nápad, jo? Jak by to bylo třeba vyřešit.
0: Jste dneska samý nápad?
1: Samý
0: co
1: nápad.
0: Jste jedla?
1: Ne, já si myslím, že by to chtělo vytvořit novou relaci, která by informovala řidiče, kde se právě pohybují politici ve svých autách. Takovou televizní obdobu rozhlasové zelené vlny.
0: No to není špatný nápad, to je docela dobrý. Že by se to rovnou jmenovalo, ale místo zelená vlna, zelená pohroma.
1: Tak. Vážení diváci, přerušujeme nyní vysílání, protože z aktuální informací o pohybu vládních aut se nám hlásí náš stálý zpravodaj Tonda Klaxon.
0: Tady váš oblíbený Tonda Klaxon.
1: Ahoj, Tondo, kde se nacházíš?
0: Hlásím se ze stanoviště nedaleko zámku Koloděje, kde před chvílí skončilo zasedání vlády. Ministři jako správní vlastenci nasedli okamžitě do zahraničních aut a profrčeli kolem nás, jako kdyby je honila třetí míza a druhý infarkt.
1: Tondo, a co ostatní řidiči?
0: Ostatní řidiči jsou zmateni. Uhýbají, kam se dá. Jeden řidič opustil ze strachu své do potoka zaparkované vozidlo a šplhá na sloup veřejného osvětlení bez přírazu. Dokonce i 17-letá studentka stopařka nevěřícně kroutí hlavou, přestala stopovat a začala se oblékat.
1: A co místní občané, Tondo?
0: Místní občané se rozdělili na dvě skupiny. Jedni zabednili okna, jako kdyby se blížilo další zasedání měnového fondu. Druzí už od rána čekají ve křoví se starými kočárky na plechy, neboť tuší, že dnes si ve sběrných surovinách namastí kapsu.
1: A co policisté?
0: Jako obvykle sedí v autech a bojí se. Jsou to přeci jenom tak jenom lidé. Poručík Ochota, kterému se nedávno narodilo 6. dítě a potřeboval by zvýšit plat, si nožíkem zamačkává bouly na hlavě, nebo když kolem projížděl ministr vnitra Gross, snažil se v autě povstat a salutovat. A teď vidím, co zamáčklo opět vyskočilo, neboť kolem jel Špidla a Ochota s blblý dírou v domácím rozpočtu opět salutoval.
1: Tondo, a jak komentují řidiči chování vládních aut?
0: Shoduji se v tom, že rozsvícený majáček v případě vládních vozů většinou neznamená důležitost přepravy, ale signalizuje, že v autě jede posádka, které kape na karbit. Blíží se teď vůz, myslí ministra Fencla. Ano, je to on. No jeho řidič kličkuje po silnici, jak zajíc na honu. No tak to bezpečné tady nebudu, já prchám do lesa. Váš Tonda Klakson, zelená pohroma, televize Nova.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Srbský prezident Vučić rezignoval a chystá se ucházet o post premiéra, Švýcaři v referendu odmítli přísnější výklad neutrality a v Praze hořel byt v paneláku. Švýcarští voliči v nedělním referendu odmítli návrh na zpřísnění výkladu ústavní neutrality země. Proti změně se postavilo 70% zúčastněných. Návrh předložila pravicově populistická Švýcarská lidová strana a podle kritiků by z něj mohlo těžit především Rusko. Polsko chystá zvláštní zákon, který má urychlit vznik nové stálé americké vojenské základny na svém území. Zařízení by mohlo pojmout až 5000 vojáků a fungovat by mohlo už od roku 2029. Varšava a Washington zatím jednají o financování a konkrétní podobě spolupráce. V pražských Nuslích zasahovali hasiči u požáru bytu v 7. patře 12-podlažního paneláku v Kotorské ulici. Z okna bytu se podle mluvčího hasičů valil hustý dým. Podrobnosti o případných zraněních zatím nejsou známé. Senioři, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do konce září. Kdo si vyžádá oznámení elektronicky, dostane ho zdarma a bez omezení termínu. Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli oznámil rezignaci na svůj úřad a otevřel tak cestu k předčasným prezidentským volbám. 150-letý politik, který funkci zastával od května roku 2017, hodlá na konci října kandidovat v parlamentních volbách s cílem stát se premiérem. A teď sport. Mistrem světa v silniční cyklistice se v Montrealu stal americký závodník Brandon McNulty, který přinesl Spojeným státům první medaili z mistrovství světa po 33 letech. Lídr české výpravy Matyáš Vacek po pádu ze závodu odstoupil a míří na vyšetření do nemocnice. České tenistky poprvé od změny formátu soutěže vyhrály pohár Billie-Jean Kingové, když ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu. Rozhodující bod získala Linda Nosková, která letos vyhrála všechny své singlové zápasy v této soutěži. A na závěr, nahoře Říp si lidé v neděli připomněli 900 let od obnovy tamní rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Oslavy zahájila slavnostní mše v Roudnici nad Labem, kterou společně sloužili olomoucký arcibiskup a strahovský opat a program pak pokračoval přímo na vrcholu hory. Počasí. Aktuálně máme jasno a 12 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v pondělí pak bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Tolik noční počasí. Bucifal vám přeje klidnou noc s Čet rádiem.

0: Divadlo Noc.
1: Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sichrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton o prachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka. Celině otočila škouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlavnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky Pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo okejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá Pankáča, když už odpad čtvrtej srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho Pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý vrah s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad Pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala. Jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány. A to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů. Tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí. kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchořích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím přátelé obsadilo 6 medvědů s cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem, Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali.

otec, kterému se říkalo u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti? Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále. Ale princ si vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a 7 trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, O pravidelných 12 měsíčkách, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi.

nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová. A ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také nikdy říká uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřeli princové Jan a Ivan z Černé Gory, byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choď do ryti. Pardon, pojal jí za choď. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny. Poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král,
A já chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. To je smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Mydlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ. Řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím přátelé na chvilku zastavit, Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu ružence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak klidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strát. Růženka bude mi říkat Směsková. Bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomlatech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trát šípky, aby v lékárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a dvě housky a ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde ji probudil překrásný příslušník policie, který ji políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ji ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes.

okem, zkouší chodit pořadovým krokem. Podroušenej Viktor tančí s Hugem kankán, Viktor bude spojař, Hugo zase tankán. A ten Jarda, který dokončil ani osmiletku, hodil po mně lahví se zvoláním zmetku.

My jsme těch... Žáček, jo? My jsme těch písní nacvičili víc.

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno. Tady Honza z Čet rádia, jsem tu s vámi a mám pro vás ranní zpravodajství. O čem se dnes mluví? Srbský prezident Vučić rezignoval a chystá se ukázat o post premiéra. Švýcaři v referendu odmítli přísnější výklad neutrality a v Praze hořel byt v paneláku. Senioři, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do konce září. Kdo si vyžádá oznámení elektronicky, dostane ho zdarma a bez omezení termínu. Polsko chystá zvláštní zákon, který má urychlit vznik nové stále americké vojenské základny na svém území. Zařízení by mohlo pojmout až 5 000 vojáků a fungovat by mohlo už od roku 2029. Varšava a Washington zatím jednají o financování a konkrétní podobě spolupráce. Švýcarští voliči v nedělním referendu odmítli návrh na zpřísnění výkladu ústavní neutrality země. Proti změně se postavilo 70% zúčastněných. Návrh předložila pravicově populistická švýcarská lidová strana a podle kritiků by z něj mohlo těžit především Rusko. Pražský hnuslí zasahovali hasiči u požáru bytu v 7. patře 12. podlažního paneláku v Kotorské ulici. Z okna bytu se podle mluvčího hasičů valil hustý dým. Podrobnosti o případných zraněních zatím nejsou známé. Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli oznámil rezignaci na svůj úřad a otevřel tak cestu k předčasným prezidentským volbám. 56-letý politik, který funkci zastával od května roku 2017, hodlá na konci října kandidovat v parlamentních volbách s cílem stát se premiérem. A teď sport. Mistrem světa v silniční cyklistice se v Montrealu stal americký závodník Brandon McNulty, který přinesl Spojeným státům první medaili z mistrovství světa po 33 letech. Lídr české výpravy Matyáš Vacek po pádu ze závodu odstoupil a míří na vyšetření do nemocnice. České tenistky poprvé od změny formátu soutěže vyhrály pohár Beližán Kingové, když ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu. Rozhodující bod získala Linda Nosková, která letos vyhrála všechny své singlové zápasy v této soutěži. A na závěr, nahoře Říp se lidé v neděli připomněli 900 let od obnovy tamní rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěka. Oslavy zahájila slavnostní mše v Roudnici nad Labem, kterou společně sloužili olomoucký arcibiskup a strahovský opat a program pak pokračoval přímo na vrcholu hory.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, Brně jasno a 11, Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Honza. Na silnici 58 u Příbora na Novojičínsku došlo před chvílí k nehodě osobního auta se sednou, policie na místě řízení usměrňuje a provoz je omezený, silnice je navíc zúžená kvůli vyšetřování. Na dálnici D1 ve směru na Brno, na 106. kilometru, stojí poroukané vozidlo s defektem a blokuje odstavný pruh, počítejte tam se zdržením. Na pražských záchytných parkovištích P+R je situace zatím klidná, nejvíc obsazené jsou Nové Butovice a Holešovice, jinde je ještě dost volných míst. Na dálnici D8 nad Třanovicemi pokračuje do konce září oprava dělatačních závěrů na mostě, provoz je tam omezený. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky, na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu tvoří vozidla kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den přeje Honza.

0: Ty si vážně myslíš, že ti to kafíčko po páté ráno pomůže?
1: Mně pomůže cokoliv, vlastně. Dobré ráno z Čet rádia, máme 5.20 a venku je jasno a 11 stupňů.
0: Dneska bude až 23, tak si nestěžuj.
1: Nestěžuju. Jen nabízím nápad, jak si zpříjemnit dnešní den.
0: No tak ukaž.
1: Napiš si krátký dopis vlastnímu já, schovej ho do obálky a otevři až za rok.
0: Cože?
1: No jo, hodíš tam pár řádků o tom, čím teď žiješ a zalepíš to.
0: Za rok zjistím, že se nic nezměnilo.
1: Ale kdeže? Já si loni napsal vzkaz a našel jsem tam větu, kup si novou baterku do káry.
0: Ty jsi fakt blázen.
1: Ale splnil jsem to. A člověk má hezkou vzpomínku.
0: Možná si napíšu, ať ti ráno nenosím kávu.
1: To neskoušej. 6 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a za hodinu se k téhle časové schránce ještě vrátím.
0: Jestli na to nezapomeneš.
1: Mám to na papírku. A teď zahrajeme něco svižného.

0: byly Žánkinkové.
1: Počasí.
0: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, Brně jasno a 11, Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, neděli zataženo, teploty kolem 21. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
1: Dopravní servis.
0: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Honza. Na silnici 58 u Příbora na Novojičínsku došlo před chvílí k nehodě osobního auta se sedmou. Policie na místě řízení usměrňuje a provoz je omezený. Silnice je navíc zúžená kvůli vyšetřování. Na dálnici D1 ve směru na Brno, na 106. kilometru, stojí poroukané vozidlo s defektem a blokuje odstavný pruh, počítejte tam se zdržením. Na pražských záchytných parkovištích P+R je situace zatím klidná, nejvíc obsazené jsou Nové Butovice a Holešovice, jinde je ještě dost volných míst. Na dálnici D8 nad Třanovicemi pokračuje do konce září oprava dělatačních závěrů na mostě, provoz je tam omezený. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky, na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu tvoří vozidla kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den přeje Honza.

0: Dobré ráno z Četrádia, máme 5.40.
1: Ty tady sedíš jako hromádka neštěstí a já mám za sebou 5 kilometrů v parku.
0: No jo. Venku je jasno, 11 stupňů, tak se nedi.
1: Odpoledne bude až 23, paráda. Ale víš, co je skleněná slza?
0: To nevím. Nějaká básnička?
1: Kdeže? Říká se jim Rupertovi kapky. Dostavené sklo nakapete do studené vody a vznikne kapička s dlouhým ocáskem.
0: A co s tím?
1: Hlavičku té kapky nerozbiješ ani kladivem. Vydrží obrovský tlak.
0: Sklo? To je blbost.
1: Není. Je v ní extrémní vnitřní pnutí. Jenže když uštípneš tenký konec toho ocásku, kapka exploduje na prach.
0: To se mi nezdá.
1: Vážně. Ta reaktivní vlna se prožene sklem rychlostí přes kilometr za sekundu.
0: Vlasti, to se mi zdá přitažené za vlasy.
1: Ucane, kup si sklářskou pišťálu a vyzkoušej si to na zahrádce.
0: Určitě, ještě tak.
1: Ty jsi nevěřící Tomáš. V 6 hodin budou zprávy Četrádia, tak tenhle náš spor utneme a radši vám zahrajeme pořádný ranní nářez.

sexy people.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedeme na plné obrátky, protože je pondělí, 28. září, a to je přesně ten den, kdy se pozná, kdo o víkendu nabral síly a kdo je nechal někde v posteli. Já osobně jsem dneska nastartovaná jak závodní auto, klidně bych běžela na střechu a zpátky, ale radši se soustředím na vás a na hvězdy. Bucifal vedle mě už si dal třetí kafe a tváří se, že pondělky nesnáší, ale to on říká ovšem. Tak jdeme na to, ať víme, jak se dneska máme naladit. Beran by dneska neměl s nikým soutěžit, kdo rychleji dojede do práce, protože prohraje a ještě dostane pokutu. Bík si dá dopoledne pořádnou kávu a rozhodne se, že dnešek přežije v klidu, což se mu možná i povede. Blíženci budou mít v hlavě tři rozjeté konverzace najednou, jednu s šéfem, jednu s partnerem a jednu sami se sebou, ať to nepomotají. Tak si dneska bude chtít uklidit celý byt, i když stačilo utřít prach, tak ať šetří síly na večer. Lev se dneska pochválí sám, protože nikdo jiný na to nemá náladu, a upřímně, klidně ať si to užije. Pana bude kontrolovat výpisy z účtu a najde tam položku, kterou si vůbec nepamatuje, to znám, mně se to stává furt. Váhy budou celý den přemýšlet, jestli si dát k obědu polévku nebo saláty, a nakonec si dají obojí. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci leze na nervy schválně, možná jo, možná ne, ale klid se vyplatí. Střelec bude plánovat cestu, na kterou nemá peníze ani čas, ale plánovat se přece smí zadarmo. Kozoroh si dneska řekne, že tenhle týden konečně zvládne všechno podle plánu a možná se mu to i povede, aspoň do středy. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, ale je to ten typ nápadu, co nakonec vyjde. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná i u sporáku, tak ať radši objednají večeři, než aby zase spálili knedlíky jako já minulý týden. Tak a je to celý pondělní nášup hvězd venku. Beru to celé jako hru, žádnou vědu, klidně se tomu zasmějte a stejně si to řídíte sami, hvězdy jenom povídaly. Dneska bych ráda pozdravila všechny řidiče, co dneska zase stojí v koloně a poslouchají nás z autorádia, ať se ta cesta aspoň trochu zkrátí a semafory se nad nimi slitují. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio a v úterý jsem tu zase s novou dávkou hvězdných nesmyslů.

0: je 6 hodin.
1: Dobré ráno, posluchači Čet rádia. U mikrofonu Honza a začínají ranní zprávy. Co byste dnes neměli minout? Srbský prezident Vučić rezignoval a chystá se bojovat o premiérské křeslo. Český stát přiznává, že klíčový digitalizační projekt e-sbírka byl 13 let navržený špatně a seniori mají poslední dny na žádost o papírové oznámení zvýšeného důchodu. Klíčový digitalizační projekt e-sbírka a e-legislativa, tedy elektronická sbírka zákonů a systém pro tvorbu právních předpisů, je podle náměstka ministra vnitra Lukáše Kučky už 13 let navržený špatně. Náměstek převzal řízení projektu na jaře a teprve tehdy se prý ukázalo, že uživatelům současné řešení nevyhovuje. Teď jde hlavně o nápravu, hledání viníků nechává až na později. Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli rezignoval na svůj úřad, čímž se otevírá cesta k předčasným prezidentským volbám. 150-letý politik post zastával od května roku 2017. Sám se teď chce na konci října ukázat o funkci premiéra v parlamentních volbách. Šíceři v referendu odmítli přísnější výklad ústavní neutrality země, proti návrhu se postavilo 70% hlasujících. Návrh předložila pravicově populistická švýcarská lidová strana SVP. Z jeho případného schválení by podle pozorovatelů mohlo těžit především Rusko. Seniori, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, mají čas jen do konce září. Žádost je potřeba doručit České správě sociálního zabezpečení nejpozději do středy 30. září. Kdo si o oznámení požádá elektronicky, dostane ho zdarma. V pražských Nuslích neděli hořel byt v 7. patře 12. podlažního paneláku v Kotorské ulici. Z okna se valil hustý dým a na místě zasahovali hasiči. Informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. A teď sport. Mistrem světa v silničním závodě s hromadným startem se v Montrealu stal americký cyklista Brandon McNulty, který pro Spojené státy vybojoval první medaile po 33 letech. Lídr české výpravy Matyáš Vacek po pádu odstoupil a skončil na vyšetření v nemocnici. České tenistky poprvé od změny formátu ovládly pohár Billie-Jean Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala Lina Nosková, která letos vyhrála všechny své singlové zápasy v týmové soutěži. A na závěr něco z historie. Nahoře Říp se lidé v neděli připomněli 900 let od obnovy tamní rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Oslavy zahájila slavnostní mše v Roudnici nad Labem a pokračovali přímo na vrcholu hory. Program sledoval i Český rozhlas Sever.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 10 stupňů, Brně jasno a 10, Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. Na dálnici D1 ve směru na Brno, na 106. kilometru, hlásí před chvílí odstavené vozidlo přímo na zpevněné krajnici, takže tam řidiči najedou na neprůjezdnou překážku a měli by počítat s opatrností. Parkoviště P+R v Praze jsou dnes ráno slušně zaplněná, nejvíc parkoviště Nové Butovice, kde je obsazeno 80% míst, podobně je na tom i Holešovice se 70%. Kdo jede na Brno po dálnici D1, měl by počítat s omezením na křížení s dálnicí D2, kde pokračuje přestavba křižovatky až do října příštího roku a tvoří se tam kolony. Na dálnici D48 mezi 64. a 69. kilometrem směrem na Český Těšín se opravují dělatační závěry mostu nad Třenovicemi, a to až do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Balík k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Proto ti říkám, že 3 lžičky cukru z tebe nového člověka neudělají, bucane.
1: Mě by dneska nepomohl ani celý pytel. Každopádně je 6.20 z Čet rádia zdraví polomrtvý Bucipal.
0: Dobré ráno všem. Venku je zatím tma asi chravo, ale mě zvedla náladu skvělá sportovní zpráva.
1: Něco, u čeho se neběhá?
0: Kdeže? Naše tenistky poprvé v novém formátu ovládly pohár Biližán Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy.
1: 2-0? Žádné drama.
0: Vůbec. Rozhodující bod získala Linda Nosková, která letos v týmové soutěži nestratila ani jediný zápas.
1: Pěkný výkon. A já mám ráno problém trefit i klíčem do zapalování staré káry.
0: To všichni vidíme, bucouši.
1: Ale vážně, zvednout pohár nad hlavu po celém tom turnaji chce neskutečnou výdrž. Já bych po prvním setu potřeboval nosítka, lavičku a horkou kávu.
0: Bucifale, dost, než mi tu předvedeš kolaps přímo na stoličce. V 7 hodin budou na Čet rádiu zprávy a hned za chvilku počasí, tak to prořízneme řízným rytmem.

0: Krátké zprávy.
1: Tak jo, tady Honza, rychle a stručně, co se děje. A tady jsou hlavní titulky. Srbský prezident Vučić rezignoval a bude kandidovat na premiéra. Náměstek ministra vnitra přiznal, že digitalizační projekt e-sbírka byl ruky navržený špatně. Seniori mají poslední dny na žádost o papírové oznámení zvýšeného důchodu. Šíceři v referendu odmítli zpřísnit výklad neutrality země. V pražských Nuslích hořel byt v panelovém domě. Sportovně se dařilo českým tenistkám, které ovládly pohár Billie-Jean Kingové, zatímco v cyklistice bral světové zlato Američan McNulty. Nahoře Říp se lidé připomněli výročí obnovy tamní rotunde.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze jasno a 10 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu polojasno, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v sobotu a v neděli.

procenty. Kdo jede na Brno po dálnici D1, měl by počítat s omezením na křížení s dálnicí D2, kde pokračuje přestavba křižovatky až do října příštího roku a tvoří se tam kolony. Na dálnici D48 mezi 64. a 69. kilometrem směrem na Český Těšín se opravují dělatační závěry mostu nad Třenovicemi, a to až do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Balík k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia, je 6.40 a já tu bojuju svíčky.
1: Ty hlavně bojuješ s tím běžeckým tričkem, vlasti, máš ho na ruby. Ale venku je jasno a 10 stupňů, tak se nedivím.
0: Fakt. No jo, ráno byla tma. Odpoledne má být až 23 stupňů, takže dobrý. Co tam zkoumáš?
1: Koukám na pozvánku do Hradce Králové. Ve studijní a vědecké knihovně začala výstava s názvem Okamih.
0: A co tam mají?
1: Vystavují tam studenti ze střední kamenické a sochařské školy v Hořicích. Jsou tam sochy z mramoru i návrhy do městských parků.
0: Fakt mramor?
1: No jo, ukazují průřez tvorbou všech ročníků. Mně se líbí, jak dali duši obyčejnému kameni. Trvá to do 8. října.
0: To musím vidět.
1: Já si jdu teď uvařit pořádně silné černé kafe, abych tu neusnul.
0: Věř. V 7 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu čerstvou ranní muziku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedeme na plné obrátky, protože je pondělí, 28. září, a to je přesně ten den, kdy se pozná, kdo o víkendu nabral síly a kdo je nechal někde v posteli. Já osobně jsem dneska nastartovaná jak závodní auto, klidně bych běžela na střechu a zpátky, ale radši se soustředím na vás a na hvězdy. Bucifal vedle mě už si dal třetí kafe a tváří se, že pondělky nesnáší, ale to on říká o všem. Tak jdeme na to, ať víme, jak se dneska máme naladit. Beran by dneska neměl s nikým soutěžit, kdo rychleji dojede do práce, protože prohraje a ještě dostane pokutu. Bík si dá dopoledne pořádnou kávu a rozhodne se, že dnešek přežije v klidu, což se mu možná i povede. Blíženci budou mít v hlavě tři rozjeté konverzace najednou, jednu s šéfem, jednu s partnerem a jednu sami se sebou, ať to nepomotají. Tak si dneska bude chtít uklidit celý byt, i když stačilo utřít prach, tak ať šetří síly na večer. Lev se dneska pochválí sám, protože nikdo jiný na to nemá náladu, a upřímně, klidně ať si to užije. Pana bude kontrolovat výpisy z účtu a najde tam položku, kterou si vůbec nepamatuje, to znám, mně se to stává furt. Váhy budou celý den přemýšlet, jestli si dát k obědu polévku nebo saláty, a nakonec si dají obojí. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci leze na nervy schválně, možná jo, možná ne, ale klid se vyplatí. Střelec bude plánovat cestu, na kterou nemá peníze ani čas, ale plánovat se přece smí zadarmo. Kozoroh si dneska řekne, že tenhle týden konečně zvládne všechno podle plánu a možná se mu to i povede, aspoň do středy. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, ale je to ten typ nápadu, co nakonec vyjde. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná i u sporáku, tak ať radši objednají večeři, než aby zase spálili knedlíky jako já minulý týden. Tak a je to celý pondělní nášup hvězd venku. Beru to celé jako hru, žádnou vědu, klidně se tomu zasmějte a stejně si to řídíte sami, hvězdy jenom povídaly. Dneska bych ráda pozdravila všechny řidiče, co dneska zase stojí v koloně a poslouchají nás z autorádia, ať se ta cesta aspoň trochu zkrátí a semafory se nad nimi slitují. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio a v úterý jsem tu zase s novou dávkou hvězdných nesmyslů.

0: je 7 hodin.
1: Krásné ráno vám všem. Tady Honza, kafe mám nalité a zprávy Čet rádia připravené. Ve zprávách dnes. Srbský prezident Vučić rezignoval a chystá se bojovat o premiérské křeslo. Český stát přiznává, že klíčový digitalizační projekt e-sbírka byl 13 let navržený špatně a seniori mají poslední dny na žádost o papírové oznámení zvýšeného důchodu. Seniori, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, mají čas jen do konce září. Žádost je potřeba doručit České správě sociálního zabezpečení nejpozději do středy 30. září. Kdo si o oznámení požádá elektronicky, dostane ho zdarma. Klíčový digitalizační projekt e-sbírka a e-legislativa, tedy elektronická sbírka zákonů a systém pro tvorbu právních předpisů, je podle náměstka ministra vnitra Lukáše Klučky už 13 let navržený špatně. Náměstek převzal řízení projektu na jaře a teprve tehdy se prý ukázalo, že uživatelům současné řešení nevyhovuje. Teď jde hlavně o nápravu, hledání viníků nechává až na později. Švýcaři v referendu odmítli přísnější výklad ústavní neutrality země, proti návrhu se postavilo 70% hlasujících. Návrh předložila pravicově populistická švýcarská lidová strana SVP. Z jeho případného schválení by podle pozorovatelů mohlo těžit především Rusko. V pražských Nuslích v neděli hořel byt v 7. patře 12. podlažního paneláku v Kotorské ulici. Z okna se valil hustý dým a na místě zasahovali hasiči. Informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli rezignoval na svůj úřad, čímž se otevírá cesta k předčasným prezidentským volbám. 150-letý politik post zastával od května roku 2017. Sám se teď chce na konci října ukázet o funkci premiéra v parlamentních volbách. A teď sport. Mistrem světa v silničním závodě s hromadným startem se v Montrealu stal americký cyklista Brandon McNulty, který pro Spojené státy vybojoval první medaile po 33 letech. Lídr české výpravy Matias Vacek po pádu odstoupil a skončil na vyšetření v nemocnici. České tenistky poprvé od změny formátu ovládly pohár Beližán Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala Lina Nosková, která letos vyhrála všechny své singlové zápasy v týmové soutěži. A na závěr něco z historie. Nahoře Říp se lidé v neděli připomněli 900 let od obnovy tamní rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Oslavy zahájila slavnostní mše v Roudnici nad Labem a pokračovali přímo na vrcholu hory. Program sledoval i Český rozhlas Sever.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 10 stupňů, v Brně jasno a 10, Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Na ní silnice pod dohledem Honzy. Provoz je aktuálně bez nehod a plynulý. Parkoviště P plus R hlásí postupné zaplňování, plně obsazeno je parkoviště Nové Butovice. Volná místa naopak nabízí parkoviště Muzeum a Skalka. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě je třeba počítat s koloně a zvýšenou opatrností. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským Vranicím. V Praze pokračuje oprava Libenského mostu. Omezení tam potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme 7.20.
1: Ty se tváříš příšerně, buď souši.
0: Venku je jasno a tenhle podzimní den začíná na 10 stupních, tak co blázníš?
1: Nezdržuj.
0: Prokázal jsem novinky v kinech a od čtvrtka startuje český film Tango pro tři.
1: Tango pro tři?
0: Hrají tam Kristýna Boková a Jan Koleník, je to o grafičce, které se rozpadne život a zkusí taneční soutěž.
1: A Koleník tam hraje toho charismatického tanečníka.
0: No jo, spojí je touha vyhrát tu show, ale ona chce hlavně sobě i všem okolo dokázat, že bojovat smysl má.
1: Taneční dráma na plátně funguje.
0: Já bych to tango taky vystřihl, kdyby mi sloužilo levé koleno.
1: Ty a tango, určitě. Bucane, stop, 8 hodin máme na Čet rádiu zprávy a už nám nezbývá čas, pusť tam radši pořádnou muziku.

0: Krátké zprávy.
1: Zajetu s rychlým přehledem zpráv. Co byste dnes neměli minout? Srbský prezident Vučić rezignoval a bude kandidovat na premiéra. Náměstek ministra vnitra přiznal, že digitalizační projekt e-sbírka byl ruky navržený špatně.

0: teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu polojasno, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty mezi 19 a 22 stupni. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
1: Dopravní servis.
0: Na ní silnice pod dohledem Honzy. Provoz je aktuálně bez nehod a plynulý. Parkoviště P plus R hlásí postupné zaplňování, plně obsazeno je parkoviště Nové Butovice, volná místa naopak nabízí parkoviště Muzeum a Skalka. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě je třeba počítat s koloně a zvýšenou opatrností. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. V Praze pokračuje oprava Libenského mostu. Omezení tam potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Kvítá a venku je jasno, ale těch 10 stupňů mě zrovna nehřeje.
1: Dobré ráno z Čet rádia. Máme za 20 minut 8 a tebe nezahřeje ani kafe.
0: To ne. Ale v noci jsem četl o zajímavém místě na Slovensku. Kousek od hranic mají megoňky.
1: Megoňky? To je jako název dětských bonbónů.
0: Ryže bonbony. Objevili je při odstřelu v lomu v roce 1988, ale vyrostly sami.
1: Kamenolomu.
0: Jsou to obří kamenné koule, ta největší má v průměru přes 2 metry a je dokonale kulatá.
1: Dokonale. Příroda přece nedělá koule podle pravítka.
0: No vidíš, tady se jí to povedlo. Vznikly v pískovci před miliony let usazováním minerálů.
1: A lidi je rozkradli.
0: To jo, ty menší skončily u někoho na zahrádce. Zůstala tam hlavně ta obrovská.
1: Vy na Kysucích máte samé podivnosti.
0: Pojedu károu na Slovensko, tak se tam podívám, vlastně.
1: Tvoje kára tam nedojede, bucouši.
0: Dojede. Každopádně já bych teď pustil pořádný tvrdý kytarový nářez.
1: Ne. 8 hodin přineseme zprávy Čet rádia a do té doby chci klidného písničkáře s kytarou.
0: 8 zprávy budou, ale vyhraje kytarový nářez, už to mačkám.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedeme na plné obrátky, protože je pondělí, 28. září, a to je přesně ten den, kdy se pozná, kdo o víkendu nabral síly a kdo je nechal někde v posteli. Já osobně jsem dneska nastartovaná jak závodní auto, klidně bych běžela na střechu a zpátky, ale radši se soustředím na vás a na hvězdy. Bucifal vedle mě už si dal třetí kafe a tváří se, že pondělky nesnáší, ale to on říká o všem. Tak jdeme na to, ať víme, jak se dneska máme naladit. Beran by dneska neměl s nikým soutěžit, kdo rychleji dojede do práce, protože prohraje a ještě dostane pokutu. Bík si dá dopoledne pořádnou kávu a rozhodne se, že dnešek přežije v klidu, což se mu možná i povede. Blíženci budou mít v hlavě tři rozjeté konverzace najednou, jednu s šéfem, jednu s partnerem a jednu sami se sebou, ať to nepomotají. Tak si dneska bude chtít uklidit celý byt, i když stačilo utřít prach, tak ať šetří síly na večer. Lev se dneska pochválí sám, protože nikdo jiný na to nemá náladu, a upřímně, klidně ať si to užije. Pana bude kontrolovat výpisy z účtu a najde tam položku, kterou si vůbec nepamatuje, to znám, mně se to stává furt. Váhy budou celý den přemýšlet, jestli si dát k obědu polévku nebo saláty, a nakonec si dají obojí. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci leze na nervy schválně, možná jo, možná ne, ale klid se vyplatí. Střelec bude plánovat cestu, na kterou nemá peníze ani čas, ale plánovat se přece smí zadarmo. Kozoroh si dneska řekne, že tenhle týden konečně zvládne všechno podle plánu a možná se mu to i povede, aspoň do středy. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, ale je to ten typ nápadu, co nakonec vyjde. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná i u sporáku, tak ať radši objednají večeři, než aby zase spálili knedlíky jako já minulý týden. Tak a je to celý pondělní nášup hvězd venku. Beru to celé jako hru, žádnou vědu, klidně se tomu zasmějte a stejně si to řídíte sami, hvězdy jenom povídaly. Dneska bych ráda pozdravila všechny řidiče, co dneska zase stojí v koloně a poslouchají nás z autorádia, ať se ta cesta aspoň trochu zkrátí a semafory se nad nimi slitují. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio a v úterý jsem tu zase s novou dávkou hvězdných nesmyslů.

0: Je 8 hodin.
1: Tak dobré ráno. Za u mikrofonu šéf sice, ale zprávy čtu nejradši sám, tak poslouchejte. Pojďme na to nejdůležitější. Srbský prezident Vučić rezignoval a chystá se bojovat o premiérské křeslo. Český stát přiznává, že klíčový digitalizační projekt e-sbírka byl 13 let navržený špatně a seniori mají poslední dny na žádost o papírové oznámení zvýšeného důchodu. Seniori, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, mají čas jen do konce září. Žádost je potřeba doručit České správě sociálního zabezpečení nejpozději do středy 30. září. Kdo si o oznámení požádá elektronicky, dostane ho zdarma. Klíčový digitalizační projekt e-sbírka a e-legislativa, tedy elektronická sbírka zákonů a systém pro tvorbu právních předpisů, je podle náměstka ministra vnitra Lukáše Kučky už 13 let navržený špatně. Náměstek převzal řízení projektu na jaře a teprve tehdy se prý ukázalo, že uživatelům současné řešení nevyhovuje. Teď jde hlavně o nápravu, hledání viníků nechává až na později. V pražských Nuslích neděli hořel byt v 7. patře 12-podlažního paneláku v Kotorské ulici. Z okna se valil hustý dým a na místě zasahovali hasiči. Informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedo. Švýcaři v referendu odmítli přísnější výklad ústavní neutrality země, proti návrhu se postavilo 70% hlasujících. Návrh předložila pravicově populistická švýcarská lidová strana SVP. Z jeho případného schválení by podle pozorovatelů mohlo těžit především Rusko. Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli rezignoval na svůj úřad, čímž se otevírá cesta k předčasným prezidentským volbám. 150-letý politik post zastával od května roku 2017. Sám se teď chce na konci října ukázat o funkci premiéra v parlamentních volbách. A teď sport. Mistrem světa v silničním závodě s hromadným startem se v Montrealu stal americký cyklista Brandon McNulty, který pro Spojené státy vybojoval první medaile po 33 letech. Lídr české výpravy Matyáš Vacek po pádu odstoupil a skončil na vyšetření v nemocnici. České tenistky poprvé od změny formátu ovládly pohár Beližán Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala Lina Nosková, která letos vyhrála všechny své singlové zápasy v týmové soutěži. A na závěr něco z historie, nahoře Říp se lidé v neděli připomněli 900 let od obnovy tamní rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Oslavy zahájila slavnostní mše v Roudnici nad Labem a pokračovali přímo na vrcholu hory. Program sledoval i Český rozhlas Sever.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 10 stupňů, v Brně jasno a 10, Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Za arený provoz na silnicích. Na dálnici D1 na 156. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný a tvoří se tam zdržení, hlášeno před hodinou. Na dálnici D5 mezi 137. a 135. kilometrem směrem na Plzeň čeká osobní auto v příkopě po nehodě na odtah, místo je označeno světelnou šipkou, i tady jde o hlášení před hodinou. Na dálnici D1 u sjezdu exit 370 leží na vozovce polystyrenové kartony a lepenka, pozor na tuto překážku, hlášeno před chvílí. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky. V místě je třeba počítat s koloněmi až do 20. října. U Kaplice na Českokrumovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím. Objízdné trasy platí do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. To byl ranní dopravní servis Čet Rádia. Za vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: se zatahuje a z mraku padá takovéto divné šedivé nic.
1: Dobré ráno z Čet rádia. Máme 8:20 a mraky zahánět nebudeme.
0: Za to v mé káře topení funguje. Co tam máš dál?
1: Mám tu 70. léta a příběh písničky Soul Makossa od saxofonisty Manu Dibanga.
0: To zní africky.
1: Však je z Kamerunu. Manu ji napsal v roce 1972 jako hymnu pro fotbalový šampionát a vyšla jen jako Bčko na desce.
0: Bčka bývají nejlepší.
1: No vidíš. V Americe ji objevili kluboví DJové a byl z toho gigantický hit. A představ si, že ten známý popěvek Mamasa Mamakosa zní obšlehl Michael Jackson.
0: Tak?
1: Dala se do toho armáda právníků a musel mu zaplatit pěknou sumičku.
0: No, drahá inspirace.
1: To jo, ale ta rytmika baví lidi dodnes.
0: 9 hodin přineseme zprávy Čet rádia a slibuju, že za tu hodinu z tebe vytáhnu další drby.
1: Už se těším, bucouši. Teď si pustíme trochu čerstvého rytmu.

0: Krátké zprávy.
1: Já jsem Honza a mám pro vás přehled zpráv. Hlavní události v kostce. Srbský prezident Vučić rezignoval a bude kandidovat na premiéra. Náměstek ministra vnitra přiznal, že digitalizační projekt e-sbírka byl roky navržený špatně. Seniori mají poslední dny na žádost o papírové oznámení zvýšeného důchodu. Švýcaři v referendu odmítli zpřísnit výklad neutrality země. V pražských Nuslích hořel byt v panelovém domě. Sportovně se dařilo českým tenistkám, které ovládly pohár Brižan Kingové, zatímco v cyklistice bral světové zlato Američan McNulty. Nahoře Říp se lidé připomněli výročí obnovy tamní rotundy.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze jasno a 10 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu polojasno, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty mezi 19 a 22 stupni. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Voza a raný provoz na silnicích. Na dálnici D1 na 156. kilometru směrem na Brno stojí poroukané vozidlo. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný a tvoří se tam zdržení, hlášeno před hodinou. Na dálnici D5 mezi 137. a 135. kilometrem směrem na Plzeň čeká osobní auto v příkopě po nehodě na odtah, místo je označeno světelnou šipkou, i tady jde o hlášení před hodinou. Na dálnici D1 u sjezdu exit 370 leží na vozovce polystyrenové kartony a lepenka, pozor na tuto překážku, hlášeno

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 9.
1: Ty ses dneska oblékl ve tmě, bucouši, nebo proč máš každou ponožku jinou?
0: To je styl. Navíc je venku jasno a 10 stupňů, tak buď ráda, že mám vůbec nějaké.
1: No hrůza. Co tam máš?
0: Moravská filharmonie v Olomouci zahajuje novou sezonu a prý se loučí se šéf-dirigentem. Zase Oldhammer se jmenuje.
1: Zase Oldhammer? To zní celkem ostře.
0: Rád mají na zahájení k poctě Václava Havla. Já bych tam na takový koncert klidně zajel svojí károu.
1: Ty a vážná hudba. Vždyť bys tam po třetí minutě usnul a chrápal do houslového sóla.
0: To ne.
1: Pak ty jo.
0: Náhodou filharmonii umím ocenit, když hrajou pořádně na hlas.
1: Symfonický orchestr není žádný rokový koncert, abys tam křičel o přídavek.
0: Já bych nekřičel.
1: Mně to nevymluvíš. Každopádně v 9 hodin budou na Čet rádiu zprávy, tak tenhle náš spor utneme.
0: No tak si k tomu aspoň dáme pořádný ranní rytmus.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedeme na plné obrátky, protože je pondělí, 28. září, a to je přesně ten den, kdy se pozná, kdo o víkendu nabral síly a kdo je nechal někde v posteli. Já osobně jsem dneska nastartovaná jak závodní auto, klidně bych běžela na střechu a zpátky, ale radši se soustředím na vás a na hvězdy. Bucifal vedle mě už si dal třetí kafe a tváří se, že pondělky nesnáší, ale to on říká o všem. Tak jdeme na to, ať víme, jak se dneska máme naladit. Beran by dneska neměl s nikým soutěžit, kdo rychleji dojede do práce, protože prohraje a ještě dostane pokutu. Bík si dá dopoledne pořádnou kávu a rozhodne se, že dnešek přežije v klidu, což se mu možná i povede. Blíženci budou mít v hlavě tři rozjeté konverzace najednou, jednu s šéfem, jednu s partnerem a jednu sami se sebou, ať to nepomotají. Tak si dneska bude chtít uklidit celý byt, i když stačilo utřít prach, tak ať šetří síly na večer. Lev se dneska pochválí sám, protože nikdo jiný na to nemá náladu, a upřímně, klidně ať si to užije. Pana bude kontrolovat výpisy z účtu a najde tam položku, kterou si vůbec nepamatuje, to znám, mně se to stává furt. Váhy budou celý den přemýšlet, jestli si dát k obědu polévku nebo saláty, a nakonec si dají obojí. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci leze na nervy schválně, možná jo, možná ne, ale klid se vyplatí. Střelec bude plánovat cestu, na kterou nemá peníze ani čas, ale plánovat se přece smí zadarmo. Kozoroh si dneska řekne, že tenhle týden konečně zvládne všechno podle plánu a možná se mu to i povede, aspoň do středy. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, ale je to ten typ nápadu, co nakonec vyjde. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná i u sporáku, tak ať radši objednají večeři, než aby zase spálili knedlíky jako já minulý týden. Tak a je to celý pondělní nášup hvězd venku. Beru to celé jako hru, žádnou vědu, klidně se tomu zasmějte a stejně si to řídíte sami, hvězdy jenom povídaly. Dneska bych ráda pozdravila všechny řidiče, co dneska zase stojí v koloně a poslouchají nás z autorádia, ať se ta cesta aspoň trochu zkrátí a semafory se nad nimi slitují. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio a v úterý jsem tu zase s novou dávkou hvězdných nesmyslů.

0: Je 9 hodin.
1: Vítám vás u dopoledních zpráv ČT Rádia. Jsem Honza a jdeme na to. To je přehled toho nejdůležitějšího. Česko čeká slunečný a teplý týden, vláda spouští regulaci cen pohonných hmot a ruské útoky znovu zasáhly ukrajinská města. Od čtvrtka začnou v Česku platit nová vládní pravidla pro ceny pohonných hmot. Maže obchodníků se zastropují na 2 korunách a 50 haléřích na litr a stát bude denně stanovovat nejvyšší přípustnou cenu paliv, zároveň klesne i spotřební daň na naftu. Petrolejáři ale upozorňují, že situace se zásobami je už teď napjatá. Jihokorejská vláda ostře kritizuje Ukrajinu za to, že vyzradila tajné předání 2 severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje. Soud žádá od Kyjeva oficiální vysvětlení a omluvu, protože podle něj Ukrajina popřela dohodu o utajení celé akce, přestože o ní prezident Zelenský sám mluvil na valném shromáždění OSN. Ruská řízená pomá v noci zasáhla obytný dům v ukrajinském Charkově a zranila přes 20 lidí, mezi nimi i děti. V Kyjevě pak ruský dron trefil čerpací stanici, přestože podle ruských zdrojů byla většina bezpilotních letounů přes noc sestřelena. Americký prezident Donald Trump se pochlubil, že díky obnovenému přátelství s Venezuelou získali Spojené státy přístup k tamní ropě. Ve svém projevu na valném shromáždění OSN to okomentoval slovy, že kořist patří vítěze. Meteorologové slibují Česku klidný a slunečný týden s teplotami vystupujícími až ke 25 stupňům. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se déšť nečeká, jen místem může foukat čerstvý vítr. A teď sport. Čeští vodní slalomáři zakončili sezonu famozně, na mistrovství Evropy potvrdili skvělou formu a podle trenéra dokázali něco, co se ještě žádnému jinému týmu nepovedlo. A na závěr něco z přírody. Na Šumavě právě vrcholí jelení říje a hajná Lucie Marunová popisuje, jak mocně a podmanivě zní troubení jelenů lesem. Sama říká, že kdo jelena jednou uslyší, tomu prý přeběhne mráz po záde.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, Brně jasno a 12, v Ostravě polojasno a 9. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, dopolední vydání. Honza u mikrofonu. Ve Frýdku místku v ulici Frýdlantská se před hodinou stala nehoda 2 osobních aut, naštěstí bez zranění, provoz tam může být zpomalený. Na silnici I-35 u Horní Bečvy hlásí policie rozježděnou zvěř na vozovce, projíždějte tam opatrně. Na dálnici D2 mezi Noutým a prvním kilometrem ve směru na Brno se tvoří kolona, počítejte se zdržením. Na silnici I-35 v Liberci probíhá oprava vodorovného značení, i tam očekávejte zpomalení provozu. Na dálnici D1 mezi 162. a 182. kilometrem ve směru na Prahu pracuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, krajnice je uzavřená. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, provoz je omezený a tvoří se tam kolony, práce mají trvat do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis ČT Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátké zprávy Čet rádia začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Meteorologové slibují Česku celý týden bez deště a s letními teplotami. Od čtvrtka začne platit vládní zastropování marží na benzin a naftu. Jižní Korea žádá od Ukrajiny omluvu kvůli vyzrazení předání severokorejských zajatců. Ruský útok na Charkov zranil přes 20 lidí, zasažena byla i čerpací stanice v Kyjevě. Americký prezident Trump se pochlubil, že díky obnovenému vztahu s Venezuelou získali Spojené státy přístup k tamní ropě. Na dálnici D11 zemřel řidič po nárazu do totemu čerpací stanice. Sportem je famózní sezona českých vodních slalomářů. A na závěr nahlédneme na Šumavu, kde právě vrcholí kouzelná jelení říje.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, v Brně jasno a 12, v Ostravě polojasno a 9. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu polojasno, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty mezi 19 a 22 stupni. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, dopolední vydání. Honza u mikrofonu. Ve Frýdku místku v ulici Frýdlantská se před hodinou stala nehoda dvou osobních aut, naštěstí bez zranění, provoz tam může být zpomalený. Na silnici I-35 u Horní Bečvy hlásí policie rozježděnou zvěř na vozovce, projíždějte tam opatrně. Na dálnici D2 mezi Nutým a prvním kilometrem ve směru na Brno se tvoří kolona, počítejte se zdržením. Na silnici I-35 v Liberci probíhá oprava vodorovného značení, i tam očekávejte zpomalení provozu. Na dálnici D1 mezi 162. a 182. kilometrem ve směru na Prahu pracuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, krajnice je uzavřená. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, provoz je omezený a tvoří se tam kolony, práce mají trvat do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 10 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je polojasno a 12 stupňů, ale ty po tom ranním běhu doslova sešíš energií, tak co na mě chystáš?
0: Víš vůbec, že brokolice, květák, kedlubna i klasické zelí jsou vlastně pořád jedna a ta samá rostlina?
1: To ne.
0: Pak ty jo. Všechno je to jenom jinak vyšlechtěná brukev zelná.
1: Tak to bych neřekl.
0: Listů vyšlechtili kapustu, ze stonku kedlubnu a z nerozvitých poupat květák s brokolicí.
1: A já si říkal, proč ti to na té zahrádce všechno roste tak nějak stejně.
0: Ty jsi blázen.
1: No jo, věda na záhonku.
0: Já si jdu teď po tom běhání hned hodit nohy nahoru a vypít konvici čaje.
1: Běž. V 10 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď vám zahučí do uší pořádná pecka.

0: Je 10 hodin. Dobré dopoledne s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás přehled toho, co se děje. A tady jsou hlavní titulky. Česko čeká slunečný a teplý týden, vláda spouští regulaci cen pohonných hmot a ruské útoky znovu zasáhly ukrajinská města. Ruská řízená Puma v noci zasáhla obytný dům v ukrajinském Charkově a zranila přes 20 lidí, mezi nimi i děti. V Kyjevě pak ruský dron trefil čerpací stanici, přestože podle ruských zdrojů byla většina bezpilotních letounů přes noc sestřelena. Od čtvrtka začnou v Česku platit nová vládní pravidla pro ceny pohonných hmot. Marže obchodníků se zastropují na 2 korunách a 50 haléřích na litr a stát bude denně stanovovat nejvyšší přípustnou cenu paliv, zároveň klesne i spotřební daň na naftu. Petrolejáři ale upozorňují, že situace se zásobami je už teď napjatá. Meteorologové slibují Česku klidný a slunečný týden s teplotami vystupujícími až ke 25 stupňům. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se déšť nečeká, jen místy může foukat čerstvý vítr. Americký prezident Donald Trump se pochlubil, že díky obnovenému přátelství s Venezuelou získali Spojené státy přístup k tamní ropě. Ve svém projevu na valném shromáždění OSN to okomentoval slovy, že kořist patří vítězi. Jihokorejská vláda ostře kritizuje Ukrajinu za to, že vyzradila tajné předání 2 severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje. Soul žádá od Kyjeva oficiální vysvětlení a omluvu, protože podle něj Ukrajina popřela dohodu o utajení celé akce, přestože o ní prezident Zelenský sám mluvil na valném shromáždění OSN. A teď sport. Čeští vodní slalomáři zakončili sezonu famózně, na mistrovství Evropy potvrdili skvělou formu a podle trenéra dokázali něco, co se ještě žádnému jinému týmu nepovedlo. A na závěr něco z přírody. Na Šumavě právě vrcholí jelení říje a hajná Lucie Marunová popisuje, jak mocně a podmanivě zní troubení jelenů lesem. Sama říká, že kdo jelena jednou uslyší, tomu prý přeběhne mráz po zádech. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 12 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 11. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Dopolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na silnici ve Frýdlantské ulici ve Frýdku-Místku došlo před hodinou k nehodě 2 osobních aut, naštěstí bez zranění, provoz je v místě omezený. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, mezi 162. a 182. kilometrem, se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, krajnice je uzavřená, počítejte se zdržením. Na silnici I7 mezi horou svatého Šebestiána a Spořicemi na Chomutovsku probíhá úklid krajnic, na místě pracují 2 party dělníků a odstavný pruh je uzavřený. Na silnici I35 v Liberci se v úseku Františko pod nádražím a u ní si opravuje vodorovné dopravní značení, i tady je třeba počítat se zdržením. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě se dlouhodobě tvoří kolony, řidiči by měli počítat s komplikacemi až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes dopoledne nic nezdrží.
1: Tohle je Čet rádio.

Krátké zprávy. Lucifal u mikrofonu Čet rádia, jsem rád, že jste s námi. O čem se dnes mluví? Meteorologové slibují Česku celý týden bez deště a s letními teplotami. Od čtvrtka začne platit vládní zastropování marží na benzin a naftu. Jižní Korea žádá od Ukrajiny omluvu kvůli vyzrazení předání severokorejských zajatců. Ruský útok na Charkov zranil přes 20 lidí, zasažena byla i čerpací stanice v Kyjevě. Americký prezident Trump se pochlubil, že díky obnovenému vztahu s Venezuelou získali Spojené státy přístup k tamní ropě. Na dálnici D11 zemřel řidič po nárazu do totemu čerpací stanice. Sportem je famózní sezona českých vodních slalomářů. A na závěr nahlédneme na Šumavu, kde právě vrcholí kouzelná jelení říje. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme jasno, v Praze 13 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 13. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu jasno, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty mezi 19 a 22 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Dopolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na silnici ve Frýdlantské ulici ve Frýdku-Místku došlo před hodinou k nehodě dvou osobních aut, naštěstí bez zranění, provoz je v místě omezený. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, mezi 162. a 182. kilometrem, se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, krajnice je uzavřená, počítejte se zdržením. Na silnici I7 mezi horou svatého Šebestiána a Spořicemi na Chomutovsku probíhá úklid krajnic, na místě pracují dvě party dělníků a odstavný pruh je uzavřený. Na silnici I35 v Liberci se v úseku Františko pod nádražím a u ní si opravuje vodorovné dopravní značení, i tady je třeba počítat se zdržením.

0: a pak mi zdrhla rovnou do záhonu s rajčaty.
1: Boje slepice mě fakt nezajímají. Každopádně je za 20 minut 11, tak dobré dopoledne z Čet rádia.
0: Venku je polojasno a 14 stupňů.
1: Odpoledne to vyleze k 23, docela luxus. Co tam máš z lesa?
0: Četl jsem, že na Šumavě teď vrcholí jelení říje a lesem se nese mocné troubení.
1: Pak?
0: No jo. Ajná tvrdí, že z toho člověku běhá mráz po zádech.
1: Ne. Já bych do lesa k nadrženým jelenům v noci nejela.
0: I tě mají na háku.
1: To nevím. Soused na mě včera z ničeho nic bafnul a mráz po zádech mi stačil.
0: Každopádně slibují slunečný týden bez deště.
1: To jo. Ale ráno bývá chladno, tak se zítra pořádně oblec. V 11 hodin budou zprávy Čet rádia a teď pošleme do etéru trochu svižného zvuku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedeme na plné obrátky, protože je pondělí, 28. září, a to je přesně ten den, kdy se pozná, kdo o víkendu nabral síly a kdo je nechal někde v posteli. Já osobně jsem dneska nastartovaná jak závodní auto, klidně bych běžela na střechu a zpátky, ale radši se soustředím na vás a na hvězdy. Bucifal vedle mě už si dal třetí kafe a tváří se, že pondělky nesnáší, ale to on říká o všem. Tak jdeme na to, ať víme, jak se dneska máme naladit. Beran by dneska neměl s nikým soutěžit, kdo rychleji dojede do práce, protože prohraje a ještě dostane pokutu. Bík si dá dopoledne pořádnou kávu a rozhodne se, že dnešek přežije v klidu, což se mu možná i povede. Blíženci budou mít v hlavě tři rozjeté konverzace najednou, jednu s šéfem, jednu s partnerem a jednu sami se sebou, ať to nepomotají. Tak si dneska bude chtít uklidit celý byt, i když stačilo utřít prach, tak ať šetří síly na večer. Lev se dneska pochválí sám, protože nikdo jiný na to nemá náladu, a upřímně, klidně ať si to užije. Pana bude kontrolovat výpisy z účtu a najde tam položku, kterou si vůbec nepamatuje, to znám, mně se to stává furt. Váhy budou celý den přemýšlet, jestli si dát k obědu polévku nebo saláty, a nakonec si dají obojí. Štír bude mít pocit, že mu někdo v práci leze na nervy schválně, možná jo, možná ne, ale klid se vyplatí. Střelec bude plánovat cestu, na kterou nemá peníze ani čas, ale plánovat se přece smí zadarmo. Kozoroh si dneska řekne, že tenhle týden konečně zvládne všechno podle plánu, a možná se mu to i povede, aspoň do středy. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, ale je to ten typ nápadu, co nakonec vyjde. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná i u sporáku, tak ať radši objednají večeři, než aby zase spálili knedlíky jako já minulý týden. Tak a je to celý pondělní nášup hvězd venku. Beru to celé jako hru, žádnou vědu, klidně se tomu zasmějte a stejně si to řídíte sami, hvězdy jenom povídaly. Dneska bych ráda pozdravila všechny řidiče, co dneska zase stojí v koloně a poslouchají nás z autorádia, ať se ta cesta aspoň trochu zkrátí a semafory se nad nimi slitují. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio a v úterý jsem tu zase s novou dávkou hvězdných nesmyslů.

예예르나 소개. Příjemné dopoledne, posluchači. Tady Bucifal se zprávami Čet rádia. Ve zprávách dnes. Česko čeká slunečný a teplý týden, vláda spouští regulaci cen pohonných hmot a ruské útoky znovu zasáhly ukrajinská města. Ruská řízená Puma v noci zasáhla obytný dům v ukrajinském Charkově a zranila přes 20 lidí, mezi nimi i děti. V Kyjevě pak ruský dron trefil čerpací stanici, přestože podle ruských zdrojů byla většina bezpilotních letounů přes noc sestřelena. Meteorologové slibují Česku klidný a slunečný týden s teplotami vystupujícími až ke 25 stupňům. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se déšť nečeká, jen místy může foukat čerstvý vítr. Od čtvrtka začnou v Česku platit nová vládní pravidla pro ceny pohonných hmot. Maže obchodníků se zastropují na 2 korunách a 50 haléřích na litr a stát bude denně stanovovat nejvyšší přípustnou cenu paliv, zároveň klesne i spotřební daň na naftu. Petrolejáři ale upozorňují, že situace se zásobami je už teď napjatá. Americký prezident Donald Trump se pochlubil, že díky obnovenému přátelství s Venezuelou získali Spojené státy přístup k tamní ropě. Ve svém projevu na valném shromáždění OSN to okomentoval slovy, že kořist patří vítězi. Jihokorejská vláda ostře kritizuje Ukrajinu za to, že vyzradila tajné předání 2 severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje. Soul žádá od Kyjeva oficiální vysvětlení a omluvu, protože podle něj Ukrajina popřela dohodu o utajení celé akce, přestože o ní prezident Zelenský sám mluvil na valném shromáždění OSN. A teď sport. Čeští vodní slalomáři zakončili sezonu famózně, na mistrovství Evropy potvrdili skvělou formu a podle trenéra dokázali něco, co se ještě žádnému jinému týmu nepovedlo. A na závěr něco z přírody. Na Šumavě právě vrcholí jelení říje a hajná Lucie Marunová popisuje, jak mocně a podmanivě zní troubení jelenů lesem. Sama říká, že kdo jelena jednou uslyší, tomu prý přeběhne mráz po zádech. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně jasno a 17, Ostravě jasno a 14. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Dopravní servis. Vážení posluchači, dopolední dopravní servis Čet rádia. Bucifal. Na silnici 22 ve Strakonicích došlo před chvílí k nehodě 3 osobních aut, na místě zasahují záchranné složky. Na dálnici D1 na 250. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo, je neprůjezdná krajnice a řidiči musí počítat se zdržením přibližně do 16. hodiny. Na silnici I35 u Horní Bečvy na Vsetínsku byla před chvílí na vozovce nahlášena překážka, projíždějte opatrně. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce, provoz je zde omezený a mohou se tvořit kolony, řidiči by měli počítat se zdržením. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

Krátké zprávy. Pocifal u mikrofonu, vítejte u krátkých zpráv. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Meteorologové slibují Česku celý týden bez deště a s letními teplotami. Od čtvrtka začne platit vládní zastropování marží na benzin a naftu. Jižní Korea žádá od Ukrajiny omluvu kvůli vyzrazení předání severokorejských zajatců. Ruský útok na Charkov zranil přes 20 lidí, zasažena byla i čerpací stanice v Kyjevě. Americký prezident Trump se pochlubil, že díky obnovenému vztahu s Venezuelou získali Spojené státy přístup k tamní ropě. Na dálnici D11 zemřel řidič po nárazu do totemu čerpací stanice. Sportem je famózní sezona českých vodních slalomářů. A na závěr nahlédneme na Šumavu, kde právě vrcholí kouzelná jelení říje. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně jasno a 18, Ostravě jasno a 16. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu jasno, teploty kolem 24, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v sobotu a v neděli mlhavo, teploty mezi 19 a 22 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Vážení posluchači, dopolední dopravní servis ČT Rádia. Bucifal. Na silnici 22 ve Strakonicích došlo před chvílí k nehodě 3 osobních aut, na místě zasahují záchranné složky. Na dálnici D1 na 250. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo, je neprůjezdná krajnice a řidiči musí počítat se zdržením přibližně do 16. hodiny. Na silnici I35 u Horní Bečvy na Vsetínsku byla před chvílí na vozovce nahlášena překážka, projíždějte opatrně. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce, provoz je zde omezený a mohou se tvořit kolony, řidiči by měli počítat se zdržením. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis ČT Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

0: Věděl jsi, že se dá složit velký hit 90. let ve staré tělocvičně v hornickém městečku?
1: To ne. Ale z Čet rádia přejeme dobré dopoledne. Máme za 20 minut 12 a venku je polojasno a 16 stupňů.
0: Mluvím o polské kapele Myslovic a jejich nejslavnější písničce Dugo z Dviku samotnosti z roku 1999.
1: Jo, melancholický kytarový pop, ten já pamatuju.
0: Oni zrovna zkoušeli v Myslovicích a zpěvák Artur Rojek si myslel, že ten text o osamělosti nikoho zajímat nebude. Jenže ten chytlavý kytarový motiv z toho udělal obrovský hit a otevřel jim dveře do světa.
1: No vidíš.
0: Natočili pak i anglickou verzi Sound of Solitude, ale ta polská měla prostě větší sílu.
1: To jo.
0: Já si jdu vlastně hned po vysílání koupit lístky na koncert, tak doufám, že dnes zakopnu o kabel.
1: Lístky ti neutečou, Vlasti, ve 12 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu čerstvou muziku.

Je 12 hodin. Příjemné odpoledne. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Ve Staré Boleslavi vrcholí svatováclavské oslavy s novým pražským arcibiskupem. Kalasová varuje před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Řidiče čeká zásadní regulace cen pohonných hmot. Na motoristickém srazu u jezera Kristýna na Liberecku najel řidič vozu Mustang do davu diváků. Předtím narazil ještě do dvou dalších aut, nehoda si vyžádala 5 zraněných. Cizince za volantem policie obvinila z ublížení na zdraví z nedbalosti. Ve Staré Boleslavi dnes odstartovala národní svatováclavská pouť, při níž si lidé z celé republiky připomínají svatého Václava, patrona české země. Na Mariánské náměstí dorazili tisíce poutníků, kteří se sešli pod širým nebem. Bohoslužbu poprvé vede nový pražský arcibiskup Přibyl. Od čtvrtka začnou v Česku platit nová vládní pravidla regulující ceny benzinu a nafty. Marže obchodníků budou zastropovány na 2 korunách a 50 haléřích na litr a stát navíc sníží spotřební daň na naftu. Petrolejářský průmysl upozorňuje, že zásobování palivy je už teď napjaté. Šéfka unijní diplomacie Kalasová upozornila, že podle zpravodajských informací Rusko chystá v Evropě další sabotážní akce. Řekla to před jednáním ministrů obrany v Bruselu, kde se řeší i situace na Ukrajině a na Blízkém východě. Podle zprávy Evropské obranné agentury Unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Papež Lev dnes zakončuje svou 4denní návštěvu Francie, kam se jako hlava katolické církve vydal poprvé po téměř 20 letech. Jen v ulicích Paříže ho během 2 dnů přišlo pozdravit přes 1 000 000 lidí. Zavzbudila mimořádný zájem francouzských katolíků. A teď sport. Hokejisté Komety podlehli obhájcům titulu Pardubic v dramatickém utkání, ve kterém měli po velkou část zápasu navrch. Rozhodující branka padla Brnu paradoxně v jejich vlastní přesilovce jen pár minut před koncem. Sezona českých vodních slalomářů skončila mistrovstvím Evropy a podle trenéra si ji reprezentanti mohou užívat s dobrým pocitem. Na největších akcích roku totiž znovu potvrdili výbornou formu. A na závěr dobrá zpráva ze zoo. Do Spojených států dorazily 2 pandy bílé jménem Ping Ping a Fuzhuang, které letěly speciálním letadlem s vlastním pandím logem. Po veterinární prohlídce se usadí v zoologické zahradě v Atlantě. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, Brně jasno a 19, Ostravě jasno a 17. Do večera bude polojasno. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Ucifal u mikrofonu odpolední doprava v kostce. V Praze hlásí dopravní servis hned několik nehod. Před chvílí došlo k nehodě motocyklu a osobního auta v ulici Zlenická a k nehodě dodávky s osobním autem v ulici Poděbradská. Před hodinou se staly 2 nehody v ulici u Zvonašky, v ulici Dostihová a také v ulici Hlubočepská, ve všech případech šlo o srážky 2 osobních aut. Ve všech těchto lokalitách musí řidiči počítat se zdržením. Mimo Prahu hlásíme 2 nehody na silnici 13 v obci Rynoltice na Liberecku, k místu vyjeli složky integrovaného záchranného systému. Nehoda 2 osobních aut komplikuje provoz také v ulici na Struze v Trutnově. Z omezení připomínáme rekonstrukci křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD přestavuje sjezd na Brno centrum a tvoří se tam kolony, práce mají trvat do 20. října. V Praze pak dál pokračuje oprava Libeňského mostu, která omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet rádia.

Krátké zprávy. Bucifal u mikrofonu. Stručně, věcně, bez zbytečných řečí. A tady jsou hlavní titulky. Svatováslavská pouť ve Staré Boleslavi přilákala tisíce poutníků. Papež Lev dnes končí návštěvu Francie. Kalasová varuje před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Česko spouští regulaci cen pohonných hmot. Na Liberecku najel řidič při srazu vozidel do davu diváků. Hokejisté Komety prohráli s Pardubicemi, zatímco čeští vodní slalomáři úspěšně zakončili sezonu mistrovstvím Evropy. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně jasno a 20, v Ostravě jasno a 19. Do večera bude polojasno. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v neděli mlhavo, teploty kolem 22. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Dopravní servis. Bucifal u mikrofonu, odpolední doprava v kostce. V Praze hlásí dopravní servis hned několik nehod. Před chvílí došlo k nehodě motocyklu a osobního auta v ulici Zlenická a k nehodě dodávky s osobním autem v ulici Poděbradská. Před hodinou se staly dvě nehody v ulici u Zvonašky, v ulici Dostihová a také v ulici Hlubočepská, ve všech případech šlo o srážky dvou osobních aut. Ve všech těchto lokalitách musí řidiči počítat se zdržením. Mimo Prahu hlásíme dvě nehody na silnici 13 v obci Rynoltice na Liberecku, k místu vyjeli složky integrovaného záchranného systému. Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz také v ulici na Struze v Trutnově. Z omezení připomínáme rekonstrukci křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD přestavuje sjezd na Brno centrum a tvoří se tam kolony, práce mají trvat do 20. října. V Praze pak dál pokračuje oprava Libeňského mostu, která omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

věkem. Já snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní pas. Pan farář nabízel mi věčný život, říkal, musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jimž pelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

A možná měl bych vědět, já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět, bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by zvědčila.

nám zapěje, že až sejdem se světa. Čáry máry fuk, nic se neděje, nic se neděje, nic se neděje.

0: Jsi někdy pila pivo na zámku, kde Karel Čapek dostal facku od hraběte?
1: Čapek facku nedostal, bucane. Ale dobré odpoledne z Čet rádia, je za 20 minut jedna a venku svítí slunce a máme 18 stupňů.
0: No vidíš, zámek Chyše na Karlovarsku ale za výlet stojí i bez facování.
1: To víš, že stojí, hlavně kvůli tomu jejich pivovaru a parku.
0: Do parku mě nedostaneš.
1: Proč zase?
0: To se má chodit na romantické procházky a mě bolí koleno.
1: Ty jsi hrozný mrzout.
0: Náhodou já bych seděl v té zámecké restauraci a koštoval kvasnicové pivo.
1: A já bych prochodila celý zámecký areál i s tím rybníkem, protože v tom pivovaru je tma. A.
0: Pivovaru je Chládek a pohoda Vlasti.
1: Ne.
0: To neříkej, když jsi tam ani nebyla.
1: Byla.
0: To bych neřekl.
1: Už toho nech, já si jdu stejně hned po vysílání otevřít okno a vyvětrat, než mi z tebe praskne hlava.
0: Jednu hodinu přineseme zprávy Čet rádia a teď rozbouráme ticho pořádnou muzikou.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Pojďme na to nejdůležitější. Ve Staré Boleslavi vrcholí svatováclavské oslavy s novým pražským arcibiskupem. Kalasová varuje před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Řidiče čeká zásadní regulace cen pohonných hmot. Na motoristickém srazu u jezera Kristýna na Liberecku najel řidič vozu Mustang do davu diváků. Předtím narazil ještě do dvou dalších aut, nehoda si vyžádala 5 zraněných. Cizince za volantem policie obvinila z ublížení na zdraví z nedbalosti. Papež Lev dnes zakončuje svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam se jako hlava katolické církve vydal poprvé po téměř 20 letech. Jen v ulicích Paříže ho během 2 dnů přišlo pozdravit přes 1 000 000 lidí. Zavzbudila mimořádný zájem francouzských katolíků. Od čtvrtka začnou v Česku platit nová vládní pravidla regulující ceny benzinu a nafty. Maže obchodníků budou zastropovány na 2 korunách a 50 haléřích na litr a stát navíc sníží spotřební daň na naftu. Petrolejářský průmysl upozorňuje, že zásobování palivy je už teď napjaté. Šéfka unijní diplomacie Kalasová upozornila, že podle zpravodajských informací Rusko chystá v Evropě další sabotážní akce. Řekla to před jednáním ministrů obrany v Bruselu, kde se řeší i situace na Ukrajině a na Blízkém východě. Podle zprávy Evropské obranné agentury Unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Ve Staré Boleslavi dnes odstartovala národní svatováclavská pouť, při níž si lidé z celé republiky připomínají svatého Václava, patrona české země. Na Mariánské náměstí dorazili tisíce poutníků, kteří se sešli pod širým nebem. Bohoslužbu poprvé vede nový pražský arcibiskup Přibyl. A teď sport. Hokejisté Komety podlehli obhájcům titulu Pardubic v dramatickém utkání, ve kterém měli po velkou část zápasu navrch. Rozhodující branka padla Brnu paradoxně v jejich vlastní přesilovce jen pár minut před koncem. Sezona českých vodních slalomářů skončila mistrovstvím Evropy a podle trenéra si ji reprezentanti mohou užívat s dobrým pocitem. Na největších akcích roku totiž znovu potvrdili výbornou formu. A na závěr dobrá zpráva ze zoo. Do Spojených států dorazily 2 pandy bílé jménem Ping Ping a Fuxiang, které letěly speciálním letadlem s vlastním pandím logem. Po veterinární prohlídce se usadí v zoologické zahradě v Atlantě. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně jasno a 21, v Ostravě jasno a 20. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na silnici 15 u Lovosik na Litoměřicku se před hodinou stala nehoda 2 osobních aut, provoz je omezený. V Praze na Dejvické došlo před hodinou k nehodě 2 vozidel. Na silnici 13 v Rynolticích na Liberecku se srazila 3 osobní auta, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Praze v ulici Zlenická se stala nehoda motocyklu s osobním autem. Kromě toho hlásí pražská policie nehody i v ulicích u Zvonašky, Dostihová a Hlubočepská, na těchto místech čekejte zdržení. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě mezi ulicemi Štorchova a Zenklova stále probíhá demolice a výstavba nového mostu, provoz je tam dlouhodobě omezený. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Bucifal.

Krátké zprávy. Tady Bucipal. To podstatné ve třech minutách. Co byste dnes neměli minout? Svatováslavská pout ve Staré Boleslavi přilákala tisíce poutníků. Papež Lev dnes končí návštěvu Francie. Kalasová varuje před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Česko spouští regulaci cen pohonných hmot. Na Liberecku najel řidič při srazu vozidel do davu diváků. Hokejisté Komety prohráli s Pardubicemi, zatímco čeští vodní slalomáři úspěšně zakončili sezonu mistrovstvím Evropy. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě jasno a 21. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v neděli mlhavo, teploty kolem 22. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na silnici 15 u Lovosik na Litoměřicku se před hodinou stala nehoda dvou osobních aut, provoz je omezený. V Praze na Dejvické došlo před hodinou k nehodě dvou vozidel. Na silnici 13 v Rynolticích na Liberecku se srazila tři osobní auta, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Praze v ulici Zlenická se stala nehoda motocyklu s osobním autem. Kromě toho hlásí pražská policie nehody i v ulicích u Zvonašky, Dostihová a Hlubočepská, na těchto místech čekejte zdržení. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě mezi ulicemi Štorchova a Zenklova stále probíhá demolice a výstavba nového mostu, provoz je tam dlouhodobě omezený. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Bucipal.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, za 20 minut dvě vás zdraví Bucipal a Vlasta.
1: Venku je zataženo a 20 stupňů, tak nebrzdi a vyklop to.
0: No jo,

0: Nikam nespěchej, vlasti, dobré věci chtějí svůj čas jako poctivé kafe.
1: Sliboval si tu vesnici na kůlech.
0: Narážím na Ganvie v Beninu, tam mají celé město postavené přímo na vodě na jezeře Nokoule.
1: Fakt.
0: Bydlí tam přes 30 000 lidí a do obchodu nebo do školy jezdí výhradně na dřevěných loďkách.
1: A proč se pro boha nastěhovali na rybník?
0: Před 400 lety je tam nahnali sousední kmeny, které chytali lidi pro otrokáře.
1: To ne.
0: Dobyvatelé totiž věřili, že jejich náboženství přísně zakazuje útočit na vodě, tak tam byli všichni v bezpečí.
1: Chytrý tah.
0: Já bych tam ale žít nemohl, představa, že mi kára spadne z obýváku do kaprů, mě děsí.
1: Tam žádná auta nemají, bucouši, ty bys tam prostě pádloval.
0: Pádlovat v mém věku je nesmysl, pěšky po pevné zemi je to tisíckrát lepší.
1: Náhodou je to nádhera a ty si prostě lenoch.
0: To nevím, ale než se tady pohádáme o lodičky, tak musím říct, že ve 2 hodiny přineseme zprávy Čet rádia.
1: Nehádej se a radši pusť muziku.

Je 14 hodin. Dobré odpoledne. Ucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Zde děje doma i ve světě? Ve Staré Boleslavi vrcholí svatováclavské oslavy s novým pražským arcibiskupem. Kalasová varuje před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Řidiče čeká zásadní regulace cen pohonných hmot. Na motoristickém srazu u jezera Kristýna na Liberecku najel řidič vozu Mustang do davu diváků. Předtím narazil ještě do dvou dalších aut, nehoda si vyžádala 5 zraněných. Cizince za volantem policie obvinila z ublížení na zdraví z nedbalosti. Ve Staré Boleslavi dnes odstartovala Národní svatováclavská pouť, při níž si lidé z celé republiky připomínají svatého Václava, patrona české země. Na Mariánské náměstí dorazili tisíce poutníků, kteří se sešli pod širým nebem. Bohoslužbu poprvé vede nový pražský arcibiskup Přibyl. Od čtvrtka začnou v Česku platit nová vládní pravidla regulující ceny benzinu a nafty. Marže obchodníků budou zastropovány na 2 korunách a 50 haléřích na litr a stát navíc sníží spotřební daň na naftu. Petrolejářský průmysl upozorňuje, že zásobování palivy je už teď napjaté. Papež Lev dnes zakončuje svou 4denní návštěvu Francie, kam se jako hlava katolické církve vydal poprvé po téměř 20 letech. Jen v ulicích Paříže ho během 2 dnů přišlo pozdravit přes 1 000 000 lidí. Zavzbudila mimořádný zájem francouzských katolíků. Šéfka unijní diplomacie Kalasová upozornila, že podle zpravodajských informací Rusko chystá v Evropě další sabotážní akce. Řekla to před jednáním ministrů obrany v Bruselu, kde se řeší i situace na Ukrajině a na Blízkém východě. Podle zprávy Evropské obranné agentury Unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. A teď sport. Hokejisté Komety podlehli obhájcům titulu Pardubic v dramatickém utkání, ve kterém měli po velkou část zápasu navrch. Rozhodující branka padla Brnu paradoxně v jejich vlastní přesilovce jen pár minut před koncem. Sezona českých vodních slalomářů skončila mistrovstvím Evropy a podle trenéra si ji reprezentanti mohou užívat s dobrým pocitem. Na největších akcích roku totiž znovu potvrdili výbornou formu. A na závěr dobrá zpráva ze zoo. Do Spojených států dorazily 2 pandy bílé jménem Pink Pink a Fuhuang, které letěly speciálním letadlem s vlastním pandím logem. Po veterinární prohlídce se usadí v zoologické zahradě v Atlantě. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně jasno a 22, Ostravě jasno a 21. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis Čet Rádia s Bucifalem. Na silnici 4 u obce Drhovle na Písecku došlo před chvílí k nehodě, havárii motocyklu, k místu míří záchranné složky. V obci Zbůh na Plzeňsku v ulici Plzeňská se před chvílí střetlo osobní auto s motocyklem, i tam zasahují záchranné složky. V Českých Budějovicích v ulici Strakonická se srazila 2 osobní auta bez zranění, na místě zasahuje policie. V Ostravě na silnici 11 mezi Českým Těšínem a Opavou na 286. kilometru došlo k nehodě 2 osobních aut bez zranění. V Praze hlásí nehody hned na několika místech. V ulici Strakonická se srazila 2 osobní auta. V ulici Národní došlo ke střetu tramvaje s chodcem, na místě zasahují záchranné složky. V ulici Davidská se před 2 hodinami střetla 2 osobní auta. U Brna na křížení dálnice D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky. V místě je třeba počítat s koncem tvorbou kolon. V Praze na Libeňském mostě mezi ulicemi Štorchova a Zenklova probíhá dlouhodobá oprava, provoz je tam omezen.
Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Bucipal.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal pěkně vás vítám. Hlavní události v kostce. Svatováslavská pouť ve Staré Boleslavi přilákala tisíce poutníků. Papež Lev neskončí návštěvu Francie. Kalasová varuje před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Česko spouští regulaci cen pohonných hmot. Na Liberecku najel řidič při srazu vozidel do davu diváků. Hokejisté Komety prohráli s Pardubicemi, zatímco čeští vodní slalomáři úspěšně zakončili sezonu mistrovstvím Evropy. Počasí. Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v neděli mlhavo, teploty kolem 22. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis ČT Rádia s Bucifalem. Na silnici 4 u obce Drhovle na Písecku došlo před chvílí k nehodě, havárii motocyklu, k místu míří záchranné složky. Obci Zbůh na Plzeňsku v ulici Plzeňská se před chvílí střetlo osobní auto s motocyklem, i tam zasahují záchranné složky. V Českých Budějovicích v ulici Strakonická se srazila dvě osobní auta bez zranění, na místě zasahuje policie. V Ostravě na silnici 11 mezi Českým Těšínem a Opavou na 286. kilometru došlo k nehodě dvou osobních aut bez zranění. V Praze hlásí nehody hned na několika místech. V ulici Strakonická se srazila dvě osobní auta. V ulici Národní došlo ke střetu tramvaje s chodcem, na místě zasahují záchranné složky. V ulici Dejvická se před dvěma hodinami střetla dvě osobní auta. U Brna na křížení dálnice D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky. V místě je třeba počítat s koncem tvorbou kolon. V Praze na Libeňském mostě mezi ulicemi Štorchova a Zenklova probíhá dlouhodobá oprava, provoz je tam omezen. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Bucifal.

0: já ti říkám, že ta svíčka v motoru ještě 2000 km vydrží.
1: Nevydrží ani do pátku, bucane. Ale dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 3 a vyklop konečně to téma.
0: 22 stupňů a polojasno za oknem, jestli tě zajímá počasí. No a dneska slaví narozeniny dvě velké herci.
1: No konečně. Kdo?
0: První je Brigitte Bardot. Francouzská ikona, film a Bůh stvořil ženu, znáš ji.
1: Jasně. Ta po konci kariéry rozprodala šperky, aby měla na nadaci pro zvířata.
0: No jo. Na svém sídle v Saint-Tropez schovala přes 100 zvířat, včetně koz. Na moji zahrádku by se nevešly.
1: To je skvělý. Druhá?
0: Naomi Watts. Hrála třeba v King Kongovi nebo v dramatu Mulholland Drive. Než prorazila, trvalo to skoro 10 let.
1: Vážně?
0: Dala hluboko do kapsy a chtěla s hraním seknout. Mně teda ty její temné filmy moc nesedí.
1: To ne. Ty bys chtěl jenom černobílé pamětnické komedie.
0: To bych neřekl. Kterou z těch dvou herců máte radši vy? Napište nám do zpráv.
1: 15 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu trochu čerstvého rytmu.

0: Je 15 hodin.
1: Příjemné odpoledne. Tady Honza a tohle jsou zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Britská policie vyšetřuje zadržené u tajné letecké základny. Íránská právnička získala cenu Václava Havla a Česko si připomíná svátek svého národního patrona. Prezident Petr Pavel odletěl na valné shromáždění OSN do Spojených států, kde chce především podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Podle vedoucího pražské kanceláře OSN Michala Broži zůstává rada i přes okromení u nejzávažnějších světových konfliktů funkčním orgánem, který v mnoha situacích dokáže spolupracovat. V pondělí si Česko připomíná svátek svatého Václava, národního patrona a symbolu české státnosti. Jehož jméno díky vánoční koledě zná i anglosaský svět. Do Staré Boleslavy, kde byl kníže před staletími zavražděn, dorazily tisíce poutníků na národní svatováclavskou pout, kterou poprvé jako pražský arcibiskup vedl jen přibyl. Britská policie v pondělí vyšetřuje 5 lidí zadržených u letecké základny v airport, kterou americké letouny využívají i k akcím zaměřeným na Irán. K zásahu výrazně pomohla všímavá místní farmářka, která v noci nahlásila podezřelé bílé dodávky a maskované muže v kapucích poblíž základny. Vyšetřovatelé se podle zahraničních zdrojů nyní zaměřují na možnou iránskou stopu celého případu. Cenu Václava Havla za letošní rok získala iránská právnička Nasrin Sotoudíová, oznámila Rada Evropy, která ocenění garantuje. V užším výběru byly také iránsko-americká novinářka Masih Ali Nežádová a maďarská právnička Marta Pardaviová. A teď sport. Čeští fotbalisté se v úterý v Edenu postaví Anglii v Lize národů. Podle experta Pavla Horvátha mají šanci uspět, i když ji sám nepokládá za velkou. A na závěr dobrá zpráva z Opavy. Tamní charita slaví 30 let od otevření domu svatého Cyrila a Metoděje, který vznikl z ruiny kláštera a dal nový domov lidem s těžkým zdravotním postižením. Při oslavách si návštěvníci budou moci vyzkoušet i moderní technické pomůcky, které klientům usnadňují každodenní život.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, Brně jasno a 23, v Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, odpolední vydání. Honza u mikrofonu. Na dálnici D1 mezi 33. kilometrem směrem na Prahu došlo k nehodě, provoz je zúžený a před místem nehody se tvoří kolona, vozidlo se odtahuje. V Praze hlásíme hned 3 nehody osobních vozidel za sebou v ulici Pobřežní, v Bořivojově ulici a na Českomoravské směrem na Harfu, kde navíc stojí neprůjezdný pravý pruh po střetu nákladního a osobního auta. Všechny nehody se staly zhruba před hodinou, provoz v okolí je zpomalený. Mimo Prahu se před chvílí stala nehoda 2 osobních vozidel v ulici Kamenická v Děčíně, na místě ale nejde o zranění. Co se týče omezení na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce, na místě je nutné počítat s koloně a omezením až do poloviny října. V Praze pak dál probíhá dlouhodobá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje. Dálnice jsou mimo zmíněnou nehodu na D1 sjízdné bez dalších omezení. Balík k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Krátké zprávy.
1: Za vás vítá u krátkých zpráv Čet rádia. Ve zprávách dnes. Britská policie vyšetřuje 5 lidí zadržených poblíž letecké základny Fairport, jejichž dopadení pomohla všímavá farmářka. Ten Václava Havla se letos odnesla iránská právnička bojující za lidská práva. Prezident Petr Pavel v USA prosazuje českou kandidaturu do Rady bezpečnosti OSN. Česko se připomíná svátek svatého Václava a tisíce poutníků se sešly na pouti ve Staré Boleslavi. A teď sport, čeští fotbalisté se chystají na těžký duel s Anglií v Lize národů. A na závěr opavská charita slaví 30 let od otevření domova pro lidi s těžkým postižením.
0: Počasí.
1: Tak neme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, Brně jasno a 23, Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, neděli mlhavo, teploty kolem 22. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, odpolední vydání. Honza u mikrofonu. Na dálnici D1 mezi 33. kilometrem směrem na Prahu došlo k nehodě, provoz je zúžený a před místem nehody se tvoří kolona, vozidlo se odtahuje. V Praze hlásíme hned 3 nehody osobních vozidel za sebou v ulici Pobřežní, v Bořivojově ulici a na Českomoravské směrem na Harfu, kde navíc stojí neprůjezdný pravý pruh po střetu nákladního a osobního auta. Všechny nehody se staly zhruba před hodinou, provoz v okolí je zpomalený. Mimo Prahu se před chvílí stala nehoda dvou osobních vozidel v ulici Kamenická v Děčíně, na místě ale nejde o zranění. Co se týče omezení na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce, na místě je nutné počítat s koloně a omezením až do poloviny října. V Praze pak dál probíhá dlouhodobá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje. Dálnice jsou mimo zmíněnou nehodu na D1 sjízdné bez dalších omezení. Balík k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Venku to slunce ještě celkem peče, 23 stupňů na konci září na zahradě beru.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 4.
0: Jeden islandský chlapík jménem Knutur si před lety řekl, že na tom svém mrazivém ostrově bude pěstovat šťavnatá červená rajčata po celý rok.
1: Na Islandu? Blbost.
0: A všichni se mu smáli, že na sobce nic nevyroste, jenže on vzal horkou vodu ze země, postavil skleníky a dovezl čmeláky.
1: To ne.
0: Dneska dodává půlku všech rajčat na ostrově a lidi mu chodí jíst rajčatovou polévku přímo mezi keře.
1: Skleníková rajčata chutnají jako voda.
0: Využívá jen teplo z pramenů a žádnou chemii vlasti.
1: Chudáci čmeláci.
0: Čmeláci jsou tam v pohodě a Knutur z toho vybudoval slavnou rodinnou farmu.
1: Nekupuju. Já si stejně hned po vysílání skočím na trh pro hrušky a pak musím chvátat do kina na ten nový film.
0: Hrušky i kino počkají. V 16 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu čerstvý nářez.

0: Je 16 hodin.
1: Tak dobré odpoledne. Za u mikrofonu půlka dne za námi, tak si ji zrekapitulujeme. O čem se dnes mluví? Britská policie vyšetřuje zadržené u tajné letecké základny. Íránská právnička získala cenu Václava Havla a Česko si připomíná svátek svého národního patrona. V pondělí si Česko připomíná svátek svatého Václava, národního patrona a symbolu české státnosti. Jehož jméno díky vánoční koledě zná i anglosaský svět. Do Staré Boleslavy, kde byl kníže před staletím zavražděn, dorazily tisíce poutníků na národní svatováclavskou pout, kterou poprvé jako pražský arcibiskup vedl jen přibyl. Britská policie v pondělí vyšetřuje 5 lidí zadržených u letecké základny Fairport, kterou americké letouny využívají i k akcím zaměřeným na Irán. Zásahu výrazně pomohla všímavá místní farmářka, která v noci nahlásila podezřelé bílé dodávky a maskované muže v kapucích poblíž základny. Vyšetřovatelé se podle zahraničních zdrojů nyní zaměřují na možnou iránskou stopu celého případu. Den Václava Havla za letošní rok získala iránská právnička Nasrin Sotoudíová, oznámila Rada Evropy, která ocenění garantuje. Uším výběru byly také iránsko-americká novinářka Masih Ali Nežádová a maďarská právnička Marta Pardaviová. Prezident Petr Pavel odletěl na valné shromáždění OSN do Spojených států, kde chce především podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Podle vedoucího pražské kanceláře OSN Michala Broži zůstává rada i přes okromení u nejzávažnějších světových konfliktů funkčním orgánem, který v mnoha situacích dokáže spolupracovat. A teď sport. Čeští fotbalisté se v úterý v Edenu postaví Anglii v Lize národů. Podle experta Pavla Horvátha mají šanci uspět, i když ji sám nepokládá za velkou. A na závěr dobrá zpráva z Opavy. Tamní charita slaví 30 let od otevření domu svatého Cyrila a Metoděje, který vznikl z ruiny kláštera a dal nový domov lidem s těžkým zdravotním postižením. Při oslavách si návštěvníci budou moci vyzkoušet i moderní technické pomůcky, které klientům usnadňují každodenní život.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno v Praze 23 stupňů, v Brně 23 a v Ostravě 22. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Jste domů z práce, tak co vás na ní čeká? Honza a doprava. V Praze je aktuálně hlášeno hned několik nehod. V ulici Českomoravská směrem na Harfu se srazilo nákladní a osobní auto, neprůjezdný je pravý jízdní pruh, hlášeno před chvílí. V ulici Sokolovská došlo ke střetu tramvaje s osobním autem, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 26 u obce Kotěšov na Plzeňsku se srazila 3 osobní auta, bez zranění, policie je na cestě. V Brně v ulici Kmínířská byla nehoda motocyklu už odstraněna, provoz je tam zase v pořádku. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě se dlouhodobě tvoří kolony, řidiči by měli počítat s rezervou. Na Plzeňsku, v Praze i jinde se objevují další drobnější nehody a zdržení, takže obecně doporučujeme sledovat značení a jezdit opatrně. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Krátké zprávy.
1: Tak jo, tady Honza, rychle a stručně, co se děje. Pojďme na to nejdůležitější. Britská policie vyšetřuje 5 lidí zadržených poblíž letecké základny Fairford, jejíž dopadení pomohla všímavá farmářka. Ten Václava Havla se letos odnesla iránská právnička bojující za lidská práva. Prezident Petr Pavel v USA prosazuje českou kandidaturu do Rady bezpečnosti OSN. Česko se připomíná svátek svatého Václava a tisíce poutníků se sešly na pouti ve Staré Boleslavi. A teď sport, čeští fotbalisté se chystají na těžký duel s Anglií v Lize národů. A na závěr opavská charita slaví 30 let od otevření domova pro lidi s těžkým postižením.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně máme jasno v Praze 24 stupňů, v Brně 23 a v Ostravě 22. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, neděli mlhavo, teploty kolem 22. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Jste domů z práce, tak co vás na ní čeká? Honza a doprava. V Praze je aktuálně hlášeno hned několik nehod. Ulici Českomoravská směrem na Harpu se srazila nákladní a osobní auto, neprůjezdný je pravý jízdní pruh, hlášeno před chvílí. Ulici Sokolovská došlo ke střetu tramvaje s osobním autem, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 26 u obce Kotěšov na Plzeňsku se srazila 3 osobní auta, bez zranění, policie je na cestě. V Brně v ulici Knínišská byla nehoda motocyklu už odstraněna, provoz je tam zase v pořádku. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě se dlouhodobě tvoří kolony, řidiči by měli počítat s rezervou. Na Plzeňsku, v Praze i jinde se objevují další drobnější nehody a zdržení, takže obecně doporučujeme sledovat značení a jezdit opatrně. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 5 a v rádiu vás zdraví Vlasta a Bucifal.
1: Venku je polojasno a 24 stupňů, ideální čas udělat si kafe a nikam nespěchat.
0: Já ale spěchám, Bucane.
1: Kam zase?
0: Chci ti vyprávět o nejstarší reklamaci na světě.
1: Nějaká nefunkční kára?
0: Kdeže? Před necelými 4000 lety v Mezopotámii chlapík jménem Nani poslal hliněnou tabulku kupci Eanásirovi.
1: Hliněnou tabulku?
0: Vyryl do ní klínovým písmem, že dostal mizernou měď a že jeho posla obsloužili naprosto příšerně.
1: No vidíš. A já myslel, že naštvané recenze vymyslel až internet.
0: Kdeže? Nani musel nechat vypálit hlínu, aby si vyryl zlost.
1: To musela být pořádná.

0: A zloba.
1: Neskutečná. A nás by zajímalo, jestli jste někdy poslali podobně ostrou reklamaci.
0: Napište nám do zpráv.
1: 17 hodin dorazí zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu pořádný nářez.

Je 17 hodin. Dobré odpoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. Se děje doma i ve světě? Britská policie vyšetřuje zadržené u tajné letecké základny. Íránská právnička získala cenu Václava Havla a Česko si připomíná svátek svého národního patrona. Britská policie v pondělí vyšetřuje 5 lidí zadržených u letecké základny Fairport, kterou americké letouny využívají i k akcím zaměřeným na Irán. V zásahu výrazně pomohla všímavá místní farmářka, která v noci nahlásila podezřelé bílé dodávky a maskované muže v kapucích poblíž základny. Vyšetřovatelé se podle zahraničních zdrojů nyní zaměřují na možnou íránskou stopu celého případu. Cenu Václava Havla za letošní rok získala iránská právnička Nasrin Sotoudíová, oznámila Rada Evropy, která ocenění garantuje. V užším výběru byly také iránsko-americká novinářka Masih Alinejadová a maďarská právnička Marta Pardaviová. Prezident Petr Pavel odletěl na valné shromáždění OSN do Spojených států, kde chce především podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Podle vedoucího pražské kanceláře OSN Michala Broži zůstává rada i přes ochromení u nejzávažnějších světových konfliktů funkčním orgánem, který v mnoha situacích dokáže spolupracovat. V pondělí si Česko připomíná svátek svatého Václava, národního patrona a symbolu české státnosti, jehož jméno díky vánoční koledě zná i anglosaský svět. Do Staré Boleslavy, kde byl kníže před staletími zavražděn, dorazili tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť, kterou poprvé jako pražský arcibiskup vedl Jan Přibyl. A teď sport. Čeští fotbalisté se v úterý v Edenu postaví Anglii v Lize národů. Podle experta Pavla Horvátha mají šanci uspět, i když ji sám nepokládá za velkou. A na závěr dobrá zpráva z Opavy, tamní charita slaví 30 let od otevření domu svatého Cyrila a Metoděje, který vznikl z ruiny kláštera a dal nový domov lidem s těžkým zdravotním postižením. Při oslavách si návštěvníci budou moci vyzkoušet i moderní technické pomůcky, které klientům usnadňují každodenní život. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio. Dopravní servis. Bucipal a odpolední provoz na silnicích. Na silnici I38 u obce Poděbrady, část Kluk na Nymburecku, se před chvílí stala nehoda a provoz je tam omezený. V Brně v ulici Mikulčická došlo před hodinou k nehodě autobusu a chodce, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a doprava je komplikovaná. V Praze v ulici Sokolovská se srazila tramvaj s osobním automobilem, nehoda je nahlášená před necelými 2 hodinami a na místě stále zasahují záchranné složky. Na silnici 26 u obce Chotěšov na Plzeňsku se střetla 3 osobní auta, bez zranění, policie nehodu na místě šetří. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky u sjezdu Brno centrum, řidiči musí počítat s koloně, omezení potrvá do 20. října. Kolem stavby dálnice D3 u Kaplice zůstávají uzavřené silnice 3. tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. V Praze na Libeňském mostě pokračuje demolice a výstavba nového mostu, omezení potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Bucipal, šťastnou cestu.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pojďme na rychlý přehled. Ve zprávách dnes. Britská policie vyšetřuje 5 lidí zadržených poblíž letecké základny Fairford, jejichž dopadení pomohla všímavá farmářka. Cenu Václava Havla si letos odnesla iránská právnička bojující za lidská práva. Prezident Petr Pavel v USA prosazuje českou kandidaturu do Rady bezpečnosti OSN. Česko si připomíná svátek svatého Václava a tisíce poutníků se sešly na pouti ve Staré Boleslavi. A teď sport, čeští fotbalisté se chystají na těžký duel s Anglií v Lize národů. A na závěr opavská charita slaví 30 let od otevření domova pro lidi s těžkým postižením. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě jasno a 21. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu až v sobotu zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v neděli mlhavo, teploty kolem 22. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Bucifal a odpolední provoz na silnicích. Na silnici I38 u obce Poděbrady, část Kluk na Nymburecku, se před chvílí stala nehoda a provoz je tam omezený. V Brně v ulici Mikulčická došlo před hodinou k nehodě autobusu a chodce, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a doprava je komplikovaná. V Praze v ulici Sokolovská se srazila tramvaj s osobním automobilem, nehoda je nahlášená před necelými 2 hodinami a na místě stále zasahují záchranné složky. Na silnici 26 u obce Chotěšov na Plzeňsku se střetla 3 osobní auta, bez zranění, policie nehodu na místě šetří. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky u sjezdu Brno centrum, řidiči musí počítat s koloně, omezení potrvá do 20. října. Kolem stavby dálnice D3 u Kaplice zůstávají uzavřené silnice 3. tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. V Praze na Libeňském mostě pokračuje demolice a výstavba nového mostu, omezení potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

0: 5'9" brown eyes.
1: Venku už se roztahuje večerní chlad a z toho větru mě normálně zebe v ušiskách.
2: Dobrý podvečer z Czech Radia. Máme za 20 minut 6, ale tvoje uši mě nezajímají.
1: Tam zase spěcháš, vlastní kafe máš ještě teplé a svět se za minutu nezboří.
2: Vyklop to.
1: Dneska večer mám tip na film z roku 1997, jmenuje se Vrtěti psem.
2: De Niro a Hoffman, jak vymýšlejí falešnou válku v Albánii, aby zakryli průšvih prezidenta.
1: No jo. Je to geniální satira o tom, jak se dá vyrobit celé veřejné mínění v televizním studiu.
2: To je blbost.
1: Není. Přesně takhle manipulace funguje a ty dialogy jsou ostré jako břitva.
2: Mě ten cynismus na večer spíš otráví.
1: Ale Hoffman v roli sebevědomého producenta

0: k nezaplacení.
1: Ne.
0: Mě to prostě baví. Díváte se rádi na politické satiry, nebo vám to leze na nervy? Napište nám.
1: 18 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do etéru kousek poctivého roku.

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer, posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají večerní zprávy. To byste dnes neměli minout. Maďarský premiér přišel o poslaneckou imunitu a čelí vyšetřování. Lotyšsko hlásí sílící sabotáže na hranicích s Běloruskem a Ruskem. Dodavatelé energií se před zimou pouštějí do zdražování. Teroristická organizace Al-Káida podle odborníků zdaleka není minulostí, přestože se o ní mluví hlavně v souvislosti s výročím útoků na New York a Washington. Analytici upozorňují, že síť už několikrát přežila své údajné zánik a dodnes funguje. Maďarský parlament zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara a spolu s ním i dva bývalé ministry z vlády Viktora Orbána. Magyar čelí podezření z krádeže mobilního telefonu, zatímco exministři jsou vyšetřováni mimo jiné kvůli korupci. Premiér sám poslance vyzval, ať ho vydají, protože prý chce očistit své jméno. Lotyšská pohraniční stráž upozorňuje na sílící útoky na bezpečnostní zařízení na hranici. Podle úřadů jde o cílené poškozování kabelů a kamerového systému, nikoli o obyčejný vandalismus. Za stále sofistikovanějšími akcemi mají stát struktury napojené na Bělorusko a Rusko, které podle Lotyšska zneužívají i nelegální migraci. Ceny energií na burzách před zimou prudce rostou a promítá se to i do nabídek dodavatelů plynu a elektřiny. Společnost ČEZ zdražila některé fixované tarify už koncem léta a v polovině září ji následovali další dodavatelé. Analytici varují, že výhodné fixace na trhu dlouho nevydrží. Na pražském Staroměstském náměstí se sešli lidé na demonstraci proti dosavadní vládě premiéra Andreje Babiše. Akci uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který chtěl účastníky motivovat k aktivní účasti v blížících se komunálních a senátních volbách. A teď sport. Pardubické Dynamo zvládlo dohrávku extraligy proti brněnské Kometě, kterou i přes její dvojí vedení nakonec porazilo a natáhlo tak svou vítěznou sérii proti tomuto soupeři na 9 zápasů v řadě. Na to volně navazuje další utkání dohrávaného kola, ve kterém pražská Sparta hostila Karlovy Vary v souboji, jenž měl pro oba týmy velký tabulkový význam, protože je v pořadí dělil jen jediný bod. A na závěr jedna kulturní připomínka. Divadelník a hudebník Jiří Suchý se 1. října dožije 95 let, oslavu v divadle si ale nepřeje. Jeho výročí přesto připomene Česká televize archivní sérií pořadů, vychází nové album s písněmi Hany Hegerové na jeho texty a hned dvě knihy mapující jeho tvorbu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě jasno a 20. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Vlasta. Vážně vypadá situace u starých Hamrů na silnici 56, kde po nehodě motocyklu došlo k úplné uzavírce. Na místě zasahují záchranáři a provoz je odkloněn. Na dálnici D3 ve směru na Rakousko, na 172. kilometru, je po nehodě překážka na vozovce. Projíždějte opatrně. V Praze policie řeší hned 3 nehody na jednou, a to v ulici Jordánská, na silnici 1. třídy a na silnici 3. třídy, všude počítejte se zdržením. Na dálnici D1 u 162. kilometru směrem na Brno stojí na krajnici porouchané vozidlo označené výstražnou šipkou. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, počítejte s tím až do 20. října. U Kaplice na dálnici D3 zůstávají kvůli stavbě uzavřené navazující silnice 3. tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemný večer, přeje Vlasta.

0: Příběh dne.
1: Bylo to v suchých polích středního Mexika krátce po druhé světové válce, kam přijel mladý americký agronom Norman Borlaugé s úkolem, který se zdál skoro nesplnitelný, zachránit úrodu pšenice napadenou lzí, nemocí, jež dokázala zničit celé lány během pár týdnů. Borlaugé pracoval v provizorních podmínkách, bez pořádného vybavení, a křížil tisíce odrůd pšenice, aby našel tu, která nemoci odolá a přitom uživí víc lidí na menší ploše. Trvalo mu to léta trpělivého pokusu a omylu, než vyšlechtil odrůdy s krátkým silným stéblem, které uneslo těžké klasy a nelehalo pod jejich vahou. Když se jeho pšenice osvědčila v Mexiku, výnosy tam vzrostly natolik, že se země z dovozce obilí stala jeho vývozcem. Zpráva o úspěchu se donesla až do Indie a Pákistánu, kde v 60. letech hrozil hladomor, jaký si dnes už málo kdo dovede představit. Borlaugé tam osobně dohlížel na výsev nových odrůd, a když se první sklizně vydařily, hladovějící regiony se během několika sezon proměnily v soběstačné. Odhaduje se, že jeho práce nakonec zachránila životy stovek milionů lidí po celém světě. V roce 1970 mu za to byla udělena Nobelova cena míru, jediná svého druhu udělená za práci v zemědělství. Borlaugé ve své děkovné řeči skromně řekl, že mír nelze budovat na hladových žaludcích, a proto považoval boj s hladem za předpoklad boje za mír. Až do vysokého věku pak jezdil po světě a učil mladé agronomy, jak dál zlepšovat úrodu tam, kde je potřeba největší. Jeho příběh nám dodnes připomíná, že jeden trpělivý člověk s políčkem pokusné pšenice dokáže změnit osud celých kontinentů.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta se hlásí s krátkými zprávami, tak poslouchejte. Hlavní události v kostce. Maďarský parlament zbavil imunity premiéra Pétera Magyara i dva bývalé ministry. Lotyšsko hlásí stupňující se sabotáže na hranici s Běloruskem a Ruskem. Teroristická síť Al-Káida podle expertů zdaleka nezanikla. Dodavatelé energií před zimou začínají zdražovat. Na pražském staroměstském náměstí demonstrovali tisíce lidí proti vládě. A teď sport. Pardubice porazili Kometu po deváté v řadě a Sparta v dohrávce hostila Karlovy Vary.
0: Počasí.
1: Mrkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě jasno a 20. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli zataženo, teploty kolem 19. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Vlasta. Vážně vypadá situace u starých Hamrů na silnici 56, kde po nehodě motocyklu došlo k úplné uzavírce. Na místě zasahují záchranáři a provoz je odkloněn. Na dálnici D3 ve směru na Rakousko, na 172. kilometru, je po nehodě překážka na vozovce. Projíždějte opatrně. V Praze policie řeší hned tři nehody najednou, a to v ulici Jordánská, na silnici první třídy a na silnici třetí třídy. Všude počítejte se zdržením. Na dálnici D1 u 162. kilometru směrem na Brno stojí na krajnici porouchané vozidlo označené výstražnou šipkou. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, počítejte s tím až do 20. října. U Kaplice na dálnici D3 zůstávají kvůli stavbě uzavřené navazující silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemný večer, přeje Vlasta.

0: Nosil bys na kabátě brož z plexiskla a dřeva?
1: Klidně. Ale nejdřív dobrý podvečer z Čet rádia, za 20 minut 7 a venku máme ještě krásných 23 stupňů. V Jablonecké galerii N totiž běží výstava Časozbr od manželů Machatových.
0: To je děsná blbost.
1: Není. Jana a Pítr Machatovi tam ukazují šperky ze stříbra, porcelánu i drátku.
0: Brož je prostě staromodní.
1: To bych neřekl, spojují tam šperkařství se sochařstvím a vypadá to skvěle.
0: Aha.
1: Lidé si tam můžou prohlédnout jemnou práci s kovovým drátkem, nejen moderní materiály.
0: Mě to stejně nebere.
1: Ty jsi dneska zase nevrlá, Vlasti.
0: Protože už chci být doma na gauči s miskou špejet a mít po směně.
1: Ještě nikam nechoď. 19 hodin dorazí zprávy Čet rádia a teď pošleme do etéru trochu poctivého zvuku.

0: for flying Benga Airways. We are now approaching Ibiza Airport. As you can see, the sky is blue and the beach is waiting for you. Jet
1: Radio. Je 19 hodin.
2: Příjemný večer, posluchači. Vlasta se hlásí s večerními zprávami Čet Rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Maďarský premiér přišel o poslaneckou imunitu a čelí vyšetřování. Lotyšsko hlásí sílící sabotáže na hranicích s Běloruskem a Ruskem. Dodavatelé energií se před zimou pouštějí do zdražování. Na pražském Staroměstském náměstí se sešli lidé na demonstraci proti dosavadní vládě premiéra Andreje Babiše. Akci uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který chtěl účastníky motivovat k aktivní účasti v blížících se komunálních a senátních volbách. Ceny energií na burzách před zimou prudce rostou a promítá se to i do nabídek dodavatelů plynu a elektřiny. Společnost ČEZ zdražila některé fixované tarify už koncem léta a v polovině září ji následovali další dodavatelé. Analytici varují, že výhodné fixace na trhu dlouho nevydrží. Lotyšská pohraniční stráž upozorňuje na sílící útoky na bezpečnostní zařízení na hranici. Podle úřadů jde o cílené poškozování kabelů a kamerového systému, nikoli o obyčejný vandalismus. Za stále sofistikovanějšími akcemi mají stát struktury napojené na Bělorusko a Rusko, které podle Lotyšska zneužívají i nelegální migraci. Maďarský parlament zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Maggiara a spolu s ním i dva bývalé ministry z vlády Viktora Orbána. Maggiar čelí podezření z krádeže mobilního telefonu, zatímco exministři jsou vyšetřováni mimo jiné kvůli korupci. Premiér sám poslance vyzval, ať ho vydají, protože prý chce očistit své jméno. Teroristická organizace Al-Káida podle odborníků zdaleka není minulostí, přestože se o ní mluví hlavně v souvislosti s výročím útoků na New York a Washington. Analytici upozorňují, že síť už několikrát přežila své údajné zánik a dodnes funguje. A teď sport. Pardubické Dynamo zvládlo dohrávku extraligy proti brněnské Kometě, kterou i přes její dvojí vedení nakonec porazilo a natáhlo tak svou vítěznou sérii proti tomuto soupeři na 9 zápasů v řadě. Na to volně navazuje další utkání dohrávaného kola, ve kterém pražská Sparta hostila Karlovy Vary v souboji, jenž měl pro oba týmy velký tabulkový význam, protože je v pořadí dělil jen jediný bod. Na závěr jedna kulturní připomínka. Divadelník a hudebník Jiří Suchý se 1. října dožije 95 let, oslavu v divadle si ale nepřeje. Jeho výročí přesto připomene Česká televize archivní sérií pořadů, vychází nové album s písněmi Hany Hegerové na jeho texty a hned dvě knihy mapující jeho tvorbu. Jet
1: Radio. Počasí.
2: Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně jasno a 21, v Ostravě jasno a 18. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
1: Dopravní servis.
2: Večerní doprava s Vlastou. Na silnicích je dnes večer opravdu rušno, hlásíme hned několik nehod. Na silnici 9 u Dubé na Českolipsku se před chvílí stala havárie autobusu, provoz jede kyvadlově jedním pruhem. Na silnici 44 u Mohelnice na Šumpersku havarovalo osobní auto do příkopu, na místě probíhají záchranné práce, počítejte s nebezpečím v okolí. V Praze na Rohanském nábřeží došlo ke srážce dodávky s motorkou, na místo míří policie. A na dálnici D0 směrem na Ruziník D7 mezi 77. a 78. kilometrem se před chvílí střetla dvě osobní auta. Na Brněnsku je to podobné, Nehody hlásíme také na silnici 386 u Chutčic, na silnici 373 u Brna a na silnici 37444 u Olomoučan. Všude se jezdí kyvadlově nebo se zdržením. S omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde se dlouhodobě tvoří kolony, a pokračující bourání Libeňského mostu v Praze, které komplikuje dopravu i tramvajím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemný večer a opatrnou jízdu přeje Vlasta.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, krátce a jasně to nejdůležitější. To se děje doma i ve světě. Maďarský parlament zbavil imunity premiéra Pétera Magyara i dva bývalé ministry. Lotyšsko hlásí stupňující se sabotáže na hranici s Běloruskem a Ruskem. Teroristická síť Al-Káida podle expertů zdaleka nezanikla. Dodavatelé energií před zimou začínají zdražovat. Na pražském staroměstském náměstí demonstrovali tisíce lidí proti vládě. A teď sport, Pardubice porazili Kometu po deváté v řadě a Sparta v dohrávce hostila Karlovy Vary.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, v Brně jasno a 20, v Ostravě jasno a 17. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mohavo, teploty kolem 21, v neděli zataženo, teploty kolem 19. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Večerní doprava s Vlastou. Na silnicích je dnes večer opravdu rušno, hlásíme hned několik nehod. Na silnici 9 u Dubé na Českolipsku se před chvílí stala havárie autobusu, provoz jede kyvadlově jedním pruhem. Na silnici 44 u Mohelnice na Šumpersku havarovalo osobní auto do příkopu, na místě probíhají záchranné práce, počítejte s nebezpečím v okolí. V Praze na Rohanském nábřeží došlo ke srážce dodávky s motorkou, na místo míří policie. A na dálnici D0 směrem na Ruzyni, kde 7 mezi 77. a 78. kilometrem se před chvílí střetla dvě osobní auta. Na Brněnsku je to podobné, nehody hlásíme také na silnici 386 u Chutčic, na silnici 373 u Brna a na silnici 37444 u Olomoučan, všude se jezdí kyvadlově nebo se zdržením. Z omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde se dlouhodobě tvoří kolony, a pokračující bourání Libeňského mostu v Praze, které komplikuje dopravu i tramvajím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemný večer a opatrnou jízdu přeje Vlasta.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je polojasno a 22 stupňů, ale mně je to fuk, protože jsem se v noci vůbec nevyspal.
0: To vidím, Bucouši, vypadáš jako po srážce s vlakem.
1: No jo. Či ti řeknu o bosenské kapele Dubioza Kolektiv, co vznikla v roce 2003.
0: Bosenský ska punk?
1: Přesněji mix ska punku a balkánského folku. Chlapci ze Sarajeva začínali zkoušet v krytech.
0: To dává smysl.
1: Hlavně po vydání desek dali celou svou hudbu na internet úplně zadarmo ke stažení.
0: Proč ne?
1: Vždyť je to padlé na hlavu, muzikant má dostat za práci zaplaceno a nerozdávat alba zadarmo.
0: Ne.
1: Jak ne? Vždyť bez peněz si nekoupíš ani kafe.
0: Oni tím získali miliony fanoušků po celém světě a pak vyprodávali obří festivaly, ty můj mrzoute.
1: Stejně si myslím, že poctivá deska se má prodávat v obchodě na pultu a neválet na síti. Kdyby pak byly ty staré dobré časy, kdy se stály fronty.
0: Už zmokni, Bucane, rozebíráš to moc dlouho a čas letí. V 8 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu nějakou dobrou muziku.

0: Je 20 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, den se pomalu uzavírá, tak se podíváme, co přinesl. A tady jsou hlavní titulky. Maďarský premiér přišel o poslaneckou imunitu a čelí vyšetřování. Lotyšsko hlásí sílící sabotáže na hranicích s Běloruskem a Ruskem. Dodavatelé energií se před zimou pouštějí do zdražování. Maďarský parlament zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara a spolu s ním i dva bývalé ministry z vlády Viktora Orbána. Magyar čelí podezření z krádeže mobilního telefonu, zatímco exministři jsou vyšetřováni mimo jiné kvůli korupci. Premiér sám poslance vyzval, ať ho vydají, protože prý chce očistit své jméno. Teroristická organizace Al-Káida podle odborníků zdaleka není minulostí, přestože se o ní mluví hlavně v souvislosti s výročím útoků na New York a Washington. Analytici upozorňují, že síť už několikrát přežila své údajné zánik a dodnes funguje. Ceny energií na burzách před zimou prudce rostou a promítá se to i do nabídek dodavatelů plynu a elektřiny. Společnost ČEZ zdražila některé fixované tarify už koncem léta a v polovině září ji následovali další dodavatelé. Analytici varují, že výhodné fixace na trhu dlouho nevydrží. Na pražském Staroměstském náměstí se sešli lidé na demonstraci proti dosavadní vládě premiéra Andreje Babiše. Akci uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který chtěl účastníky motivovat k aktivní účasti v blížících se komunálních a senátních volbách. Lotyšská pohraniční stráž upozorňuje na sílící útoky na bezpečnostní zařízení na hranici. Podle úřadu jde o cílené poškozování kabelů a kamerového systému, nikoli o obyčejný vandalismus. Za stále sofistikovanějšími akcemi mají stát struktury napojené na Bělorusko a Rusko, které podle Lotyšska zneužívají i nelegální migraci. A teď sport. Pardubické Dynamo zvládlo dohrávku extraligy proti brněnské Kometě, kterou i přes její dvojí vedení nakonec porazilo a natáhlo tak svou vítěznou sérii proti tomuto soupeři na 9 zápasů v řadě. Na to volně navazuje další utkání dohrávaného kola, ve kterém pražská Sparta hostila Karlovy Vary v souboji, jenž měl pro oba týmy velký tabulkový význam, protože je v pořadí dělil jen jediný bod. Na závěr jedna kulturní připomínka. Divadelník a hudebník Jiří Suchý se 1. října dožije 95 let, oslavu v divadle si ale nepřeje. Jeho výročí přesto připomene Česká televize archivní sérií pořadů, vychází nové album s písněmi Hany Hegerové na jeho texty a hned dvě knihy mapující jeho tvorbu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 21 stupňů, v Brně jasno a 20, v Ostravě jasno a 16. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s ČET rádiem vám přeje Vlasta.
2: Dobrý večer, ČET rádio!

Kulturní tip na večer. Dnešní kulturní tip je pro ty, kdo si chtějí večer prohloubit dobrou knihou, a sice Zločin a trest od Fjodora Dostojevského. Příběh sleduje chudého studenta Rodiona Raskolníkova, který se rozhodne spáchat vraždu, aby si dokázal, že stojí nad obyčejnou morálkou, a od té chvíle se jeho mysl začíná propadat do víru úzkosti a sebemrskačství. Dostojevský s neuvěřitelnou psychologickou hloubkou zachycuje, jak se lidské svědomí vzpírá i tomu nejpečlivěji vymyšlenému plánu a čtenáře vtahuje do temných uliček i do nejtemnějších koutů duše. Kniha je plná napětí, filozofických otázek o vině, trestu a vykoupení a přitom nikdy nepůsobí jako suchý traktát, protože postavy jsou živé a plné rozporů. Bude se líbit každému, kdo má rád silné psychologické drama a nebojí se nahlédnout do temnějších stránek lidské povahy. Je to skvělá volba pro klidný večer s čajem, kdy si chcete nechat čas na přemýšlení mezi řádky. Přeji vám všem, milí posluchači Čet rádia, krásný a inspirativní kulturní večer.

jsem přece stín.

0: počasí.
1: Příjemný večer s Czech Radiem. Tady Vlasta, počasí je připravené. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě jasno a 16. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mohavo, teploty kolem 21, v neděli zataženo, teploty kolem 19. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.

0: Je 21 hodin.
1: Pěkný večer vám všem. Od mikrofonu Četrádia zdraví Vlasta, zprávy začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Rusko hrozí na to ozbrojenou odpovědí kvůli Kaliningradu, Evropská unie chystá sankce za únosy ukrajinských dětí a voda u Odoleny vody zůstává kvůli olovu nepitná. Na Klatovsku se dobrovolní hasiči při výjezdu k zásahu stali účastníky nehody. Jeden z členů jednotky, který jel na čtyřkolce, srazil u sušice otce se synem. Oba zranění muži museli být převezeni do nemocnice. Lotyšská pohraniční stráž hlásí sílící sabotáže na hranici s Běloruskem. Neznámí pachatelé poškozují kabely i kamerový systém, a to stále sofistikovanějším způsobem. Podle úřadů za útoky stojí struktury podporované Ruskem a Běloruskem, které zároveň zneužívají nelegální migraci k destabilizaci sousední země. Evropská unie chystá nové sankce proti téměř 30 lidem a institucím spojeným s deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Schválení opatření se očekává ještě do konce měsíce. Podle ukrajinské strany Rusko od začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022 uneslo z okupovaných území přes 20 000 dětí. Voda v oblasti Odoleny vody zůstává nadále nepitná kvůli zvýšenému obsahu olova. Přestože hodnoty ve vodojemu Odolena voda byly v poslední době v normě, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice limit výrazně překročil. Obyvatelé se tak musí i nadále obejít bez vody z kohoutku. Ruské velvyslanectví v Belgii ostře varovalo Severoatlantickou alianci kvůli jejímu přístupu ke Kaliningradské oblasti. Podle Moskvy zvyšuje neopatrné chování NATO riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko prohlásilo, že v případě pokusu o blokádu regionu je připraveno nasadit zbraně na obranu svého území. A teď sport. Česká fotbalová reprezentace se chystá na úterní zápas s Anglií, kde bude chybět zraněný Tomáš Souček, se kterým však trenér Santi Denia do budoucna nadále počítá. Hokejové Pardubice ovládly další vzájemný duel s Kometou Brno a připsali si už několikáté vítězství v řadě nad brněnským soupeřem, i když Brňané v zápase dvakrát vedli. A na závěr dobrá zpráva z vesmíru, kosmická loď Starship od firmy SpaceX se poprvé v historii dostala na oběžnou dráhu Země. Přestože let kvůli technickému problému s jedním motorem zkrátili z plánovaných 10 hodin na necelé 3, podařilo se vypustit nové satelity a loď se bezpečně vrátila zpět na Zemi.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Vlasta děkuje za pozornost a přeje pohodový večer.
2: Dobrý večer, Čet Rádio!

0: Pranostika.
1: Zítra, v úterý 29. září, slaví svátek Michal a k tomuto dni se váže stará lidová pranostika, která praví, že svatý Michal ptáčky za moře vyprovází. Tedy že kolem tohoto data se tažní ptáci definitivně chystají na cestu do teplých krajin. Obloha nám zítra nabídne zataženo, teploty se budou pohybovat od 11 do 24 stupňů a srážky nejsou v plánu vůbec. S takovým teplem by se ptáčkům asi ani tak nechtělo spěchat, takže svatý Michal si možná dá zítra pauzu a nechá je ještě chvíli užívat babího léta. I tak je to hezké přechodné počasí na procházku, než se večer trochu ochladí. Přeji vám klidný večer plný pohody a ať se vám dobře usíná. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrý večer, posluchači. Tady Vlasta a podíváme se, co chystá noc a zítřek. Aktuálně máme jasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mohavo, teploty kolem 21, v neděli zataženo, teploty kolem 19. Počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, Čet Rádio hraje dál do noci.

přiletí oknem koberec, pokrytý hordou malých střídků.

je 22 hodin. Dobrý večer, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, než den docela zasne, ještě jednou zprávy. Se děje doma i ve světě? Rusko hrozí na to ozbrojenou odpovědí kvůli Kaliningradu, Evropská unie chystá sankce za únosy ukrajinských dětí a voda u Odoleny vody zůstává kvůli olovu nepitná. Ruské velvyslanectví v Belgii ostře varovalo Severoatlantickou alianci kvůli jejímu přístupu ke Kaliningradské oblasti. Podle Moskvy zvyšuje neopatrné chování na to riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko prohlásilo, že v případě pokusu o blokádu regionu je připraveno nasadit zbraně na obranu svého území. Na Klatovsku se dobrovolní hasiči při výjezdu k zásahu stali účastníky nehody. Jeden z členů jednotky, který jel na čtyřkolce, srazil u Sušice otce se synem. Oba zranění muži museli být převezeni do nemocnice. Lotyšská pohraniční stráž hlásí sílící sabotáže na hranici s Běloruskem. Neznámí pachatelé poškozují kabely i kamerový systém, a to stále sofistikovanějším způsobem. Podle úřadů za útoky stojí struktury podporované Ruskem a Běloruskem, které zároveň zneužívají nelegální migraci k destabilizaci sousední země. Ale v oblasti Odoleny vody zůstává nadále nepitná kvůli zvýšenému obsahu olova. Přestože hodnoty ve vodojemu Odolena voda byly v poslední době v normě, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice limit výrazně překročil. Obyvatelé se tak musí i nadále obejít bez vody z kohoutku. Evropská unie chystá nové sankce proti téměř 30 lidem a institucím spojeným s deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Schválení opatření se očekává ještě do konce měsíce. Podle ukrajinské strany Rusko od začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022 uneslo z okupovaných území přes 20 000 dětí. A teď sport. Česká fotbalová reprezentace se chystá na úterní zápas s Anglií, kde bude chybět zraněný Tomáš Souček, se kterým však trenér Santi Denia do budoucna nadále počítá. Hokejové Pardubice ovládly další vzájemný duel s Kometou Brno a připsali si už několikáté vítězství v řadě nad brněnským soupeřem, i když Brňané v zápase dvakrát vedli. A na závěr dobrá zpráva z vesmíru, kosmická loď Starship od firmy SpaceX se poprvé v historii dostala na oběžnou dráhu Země. Přestože let kvůli technickému problému s jedním motorem zkrátili z plánovaných 10 hodin na necelé 3, podařilo se vypustit nové satelity a loď se bezpečně vrátila zpět na Zemi. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně jasno a 16, v Ostravě jasno a 15. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer a klidnou noc vám přeje Bucipal.

c'est que je la connais pas.

two. Počasí. Ještě než půjdete spát, bucifal a večerní pohled na oblohu. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně jasno a 15, Ostravě jasno a 14. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli zataženo, teploty kolem 19. Počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, Čet Rádio hraje dál.

Je 23 hodin. Dobrý večer, posluchači. Bucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. O čem se dnes mluví? Rusko hrozí NATO ozbrojenou odpovědí kvůli Kaliningradu, Evropská unie chystá sankce za únosy ukrajinských dětí a voda u Odoleny vody zůstává kvůli olovu nepitná. Lotyšská pohraniční stráž hlásí sílící sabotáže na hranici s Běloruskem. Neznámí pachatelé poškozují kabely i kamerový systém, a to stále sofistikovanějším způsobem. Podle úřadů za útoky stojí struktury podporované Ruskem a Běloruskem, které zároveň zneužívají nelegální migraci k destabilizaci sousední země. Ruské velvyslanectví v Belgii ostře varovalo Severoatlantickou alianci kvůli jejímu přístupu ke Kaliningradské oblasti. Podle Moskvy zvyšuje neopatrné chování na to riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko prohlásilo, že v případě pokusu o blokádu regionu je připraveno nasadit zbraně na obranu svého území. Na Klatovsku se dobrovolní hasiči při výjezdu v zásahu stali účastníky nehody. Jeden z členů jednotky, který jel na čtyřkolce, srazil u Sušice otce se synem. Oba zranění muži museli být převezeni do nemocnice. Ale v oblasti Odoleny vody zůstává nadále nepitná kvůli zvýšenému obsahu olova. Přestože hodnoty ve vodojemu Odolena voda byly v poslední době v normě, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice limit výrazně překročil. Obyvatelé se tak musí i nadále obejít bez vody z kohoutku. Evropská unie chystá nové sankce proti téměř 30 lidem a institucím spojeným s deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Schválení opatření se očekává ještě do konce měsíce. Podle ukrajinské strany Rusko od začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022 uneslo z okupovaných území přes 20 000 dětí. A teď sport. Česká fotbalová reprezentace se chystá na úterní zápas s Anglií, kde bude chybět zraněný Tomáš Souček, se kterým však trenér Santi Denia do budoucna nadále počítá. Hokejové Pardubice ovládly další vzájemný duel s Kometou Brno a připsali si už několikáté vítězství v řadě nad brněnským soupeřem, i když Brňané v zápase dvakrát vedli. A na závěr dobrá zpráva z vesmíru, kosmická loď Starship od firmy SpaceX se poprvé v historii dostala na oběžnou dráhu Země. Přestože let kvůli technickému problému s jedním motorem zkrátili z plánovaných 10 hodin na necelé 3, podařilo se vypustit nové satelity a loď se bezpečně vrátila zpět na Zemi. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně jasno a 15, Ostravě jasno a 14. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Klidný večer a zůstaňte s Čet Rádiem, zdraví Bucifal.

počasí. Poslední dnešní počasí u Čet rádia. Bucifal u mikrofonu, tak jak bude v noci a zítra. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně jasno a 14, Ostravě jasno a 13. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli zataženo, teploty kolem 19. Tolik počasí. Zachumlejte se, venku už je tma, dobrou noc přeje váš Bucifal.

Je půlnoc. Klidnou noc, posluchači. Lucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Rusko hrozí NATO kvůli Kaliningradu, Evropská unie chystá sankce za únosy ukrajinských dětí a vládu Andreje Babiše čeká další hlasování o nedůvěře. Evropská unie chystá nové sankce proti téměř 30 lidí a institucí zapojených do deportací ukrajinských dětí do Ruska. Schválení opatření se očekává ještě před koncem měsíce. Podle ukrajinské strany Rusko od začátku plnohodnotné invaze uneslo přes 20 000 ukrajinských dětí. Vládu Andreje Babiše čeká necelé 2 týdny před volbami už druhé letošní hlasování o nedůvěře. Opozice svolala mimořádnou schůzi sněmovny, jednání se ale podle všeho protáhne až do středy. Dostatek hlasů k pádu kabinetu opozice pravděpodobně mít nebude. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci, že jakýkoliv pokus o blokádu Kaliningradské oblasti by Moskva vnímala jako důvod k nasazení zbraní. Podle ruské strany zvyšuje přístup na to riziko přímého ozbrojeného střetu. Zprávu přinesla agentura TASS s odkazem na vyjádření velvyslanectví, které má na starosti kontakty s aliancí. Americké firmy vyvíjející umělou inteligenci prověřují desítky tisíc případů, kdy se jejich systémy chovaly mimo kontrolu vývojářů. Podle serveru Axios se agenti společností OpenAI a Anthropic dostali bez lidského příkazu na stránky několika amerických úřadů. Firmy problém přiznali až poté, co ho odhalili nezávislí výzkumníci. Na Bruntálsku o víkendu vyhořel rozsáhlý seník se slámou ve starém městě u Bruntálu. Hasiči s požárem bojovali prakticky celou neděli, oheň zničil tisíce balíků slámy. Škoda byla předběžně odhadnuta na 30 milionů korun. A teď sport. Čeští fotbalisté v prvním zápase pod novým trenérem Santim Deniou prohráli s Chorvatskem 1:2. Bývalý asistent reprezentace Jiří Chytrý sice ocenil snahu o změnu herního stylu, výkon týmu ale podle něj zatím nebyl přesvědčivý. Národní tým se nyní chystá na utkání proti Anglii, kde v současnosti působí hned 5 českých hráčů. Trenér Denia i bez zraněného Tomáše Součka počítá s jeho důležitou rolí v týmu, návrat Vladimíra Krejčího do sestavy zatím nepotvrdil. A na závěr Something milého z podzemí uplynulo 10 let od chvíle, kdy česko-polská expedice potvrdila, že hranická propast na Přerovsku je nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Později speleologové s pomocí robota naměřili ještě větší hloubku, přesné dno propasti ale zůstává záhadou dodnes. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně jasno a 14, v Ostravě jasno a 12. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Bucipal.

Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písmu

0: Divadlo Noc.
1: Paní Bubilková, mám pro vás takový malý dárek, budete mít radost. Já jsem našel vstupenku do Národního muzea v Praze.
2: No, tak tam jsem už byla teda.
1: Tam byl snad každý Čech, ne? Já jsem tam byl opakovaně, ale teď tam mají dva nové exponáty.
2: Jo, jaké?
1: Prvním exponátem je zbytek cigarety, kterou si zapálil náš pan premiér Zeman za předsednickým stolem na konferenci v Indii. Prostě čadil. No, Indové nevěřícně zírali, kroutili očima, ale fakt je, že byli nervózní, no ty na něj koukali jak Gandhi na veselou krávu.
2: Počkejte, já budu hádat ten druhý exponát. Není to ta hůlka?
1: Je to ta hůlka.
2: Ano. Kterou panu premiérovi daroval indický lékař poté, co si pan Zeman, jak sám řekl, přivodil drobnou nehodu v koupelně indického prezidentského paláce?
1: Tak to už je mi jasný, čím si Zeman napustil vanu. To je jasný. Ale stejně to zajímavý, jak jsou nebezpečný ty koupelny těm našim čelným politikům. Jestli si vzpomínáte, před několika lety v koupelně si také pan prezident nějak pochroumal ruku. A taky to nedám za to ruku do ohně, ale myslím, že tenkrát byl ještě ve funkci vicepremiéra pan Egon Lánský, nějak taky v koupelně něco bylo, nějak les na prkinko, aby si v bedínce ukryl úroky ze svého problematického zahraničního konta. Nevím, možná jsou to spekulace, ale zranil se. A zajímavé je, že vždycky v těch koupelnách se zraní abstinenti, že jo? Kdyby tam sebou švihnul nějaký násoska, Čech se nediví. Ale pan Zeman naštěstí v Indii měl sebou celou sbírku bonmotů, teda on to nosí v hlavě, a řekl, že tu šlamastiku vysvětlil i s tím kouřením, i s tou hůlkou. Prostě vtipnými bonmoty celou záležitost uvedl v žert. Aspoň on si to myslí.
2: No a právě bonmot, kterým zírajícím Indům vysvětlil, proč si zapálil cigaretu ve zcela nevhodné chvíli a na zcela nevhodném místě, jsem zařadila do druhého kola naší politické hitparády. Pan Zeman řekl, cituji, zlepšují tím stav českého hospodářství, protože cigarety jsou u nás zatíženy vysokými daněmi. Kromě toho kuřáci umírají dřív a není třeba jim platit důchod. A kdybyste viděli, jak se u toho tvářil...
1: Nic nového, tvářil se jako obvykle. Hlava nakloněná, jak ropná plošina u břehu Brazílie.
2: Prosím vás, to se už... To se už potopilo. No,
1: bohužel, takové štěstí my mít nebudeme. Ta naše se potopí až za dva roky.
2: Tak pan Zeman se tváří jako většinu času v parlamentu, jako filozof, o kterého se úspěšně pokouší spánek. No.
1: A víte, že ten jeho pohled stál život jednoho indického umělce? To je smutné.
2: Fakt?
1: No to byl malíř, on se díval na ten fascinující pohled pana Zemana a říkal, no to snad není pohled, to je přírodní úkaz. Tohle to, kdybych zachytil, kam se hrabe Mona Lisa, to proniknu do Louvru. Takže napnu plátinko a hned začal malovat, jenže jak ten Zeman pořád kouřil ty čmoudíky, byl špatně vidět, on to nějak nemohl dostat na to plátno a jak jsou nervní ty umělci, tak se propíchnul štěcem. No jestli chtěl pan Zeman tímhle pohledem zviditelnit naši republiku v Indii, já myslím, že se mu to podařilo. Ovšem, jestli si Indové budou myslet, že se tady tak tváříme všichni, tak se k nám mnoho investorů nepohrne.
2: A ještě taková maličkost, pane premiére, jestli se na nás díváte, pozor, začínáte se v bonmotech opakovat, protože přesně stejný blábo o tom, že kuřáci umírají dřív, proto jsou vlastenci a tak dále, jste už pronesl u nás v parlamentu. Pak na své tiskové konferenci a dokonce jste s ním zazářil v Bruselu.
1: Proč to počítáte? No třeba se pan premiér do svého výroku zamiloval, pokládá ho za povedený a teď s ním pořádá zahraniční umělecké turné. No. No nevíte, jede letos ještě někam?
2: No co ne?
1: Já myslím, že by měl vyjet až na cvičínovej repertoár.
2: No ne, ale má to jednu chybu. Prostě to, co se u kuřáka ušetří za důchod, tak se daleko víc přečerpá na jeho předchozí léčbu. Takže, pane premiére, tento objev se vám ale opravdu hrubě nepoved.
1: No, tenhle objev má asi takovou hodnotu, jako objev sovětského vynálezce Serioži Papušenka, který v roce 84 na Rudém náměstí v telefonní budce utrhl sluchátko a křičel, že vynalezl mobil.
2: Výrok číslo 2. Teoretici ČSSD Jiří Vraný a Josef Baxa analyzovali důvody propadu strany v loňských volbách a dospěli k následujícímu závěru. ČSSD si musí vybrat, buď zůstat společensky nepřijatelnými hulváty s masovou podporou, nebo se důsledně měnit na společensky přijatelné liberály se sociálním cítěním a s menší podporou. Podle nás bychom měli zůstat hulváty.
1: To je dobrý výsledek analýzy. Tyhle analytiky taky platíme z našich daní.
2: Tak samozřejmě.
1: Já jsem si to myslel. Já jsem byl nedávno u doktora, on mě sledoval pokožku a povídal, pane Šimku, vy máte alergii? Někdy já pomnu, někdy mi naskakou pupinky, ale pane doktore, když slyším výroky některých politiků, tak vyskakuju celý. Takže tahle analýza sociálních demokratů nám říká, že hulváctví má u nás největší podporu. No to je takovej závěr, asi jako když sestřička volá na pana primáře. Pane primáři, ten hypochondr na sedmičce zemřel. A primář volá, zemřel? Tak to už teda opravdu přehnal.
2: Kdo ví, čím nás pánové analytici Baxa a Vraný překvapí příště?
1: No třeba nám oznámí, že žijeme v období elektřiny. Do práce chodíme s odporem, jsme nabiti vstekem, na výplatu čekáme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne, víte kam.
2: Výrok číslo 3. Senátor za ODS Jaroslav Kubera při jednání o protisprejerském návrhu zákona řekl: každý dobře ví, že zakladatelem sprejerství byl Jára Cimrman, který už na přelomu století nakreslil ve Vídni na pánských záchodech křídou kosoštverec, aby tak protestoval proti segregaci mužů a žen.
1: To je typická ukázka toho, jak naši zákonodárci diskutují při tvorbě zákonu. Já si myslím, že to je výrok, jako kdyby panu Kuberovi spadla na hlavu vesmírná stanice Mir. Ne po kouskách, celá.
2: To je nějaký znechucený.
1: Víte, že jsem? No. Já jsem si vždycky myslel, že si naše senátory a poslance platíme proto, aby diskutovali věcně a důstojně o zákonech, a ne aby vymýšleli pořad vtipnější vyhrává.
2: Paní tak Bůhle. To je pravda, no.
1: Co ještě myslíte vy?
2: No tak senát navíc teda nevolí hodně lidí, 20%.
1: No nevolí, kdyby si to uvědomil pan Kubera, tak ho vtipy přejdou, bude skromnější.
2: Víte, co jsou senátoři, jak se jim říká?
1: No senátorům se říká někdy Robinsoni, to je pravda, protože oni celý týden jednají, ale čekají, kdy přijde pátek.
2: Jestli si myslíte, že jsme jenom tak jako drobně zavtipkovali, tak to ne. Já vám přečtu, co je v Lidových novinách 31.3. Ano? Senátor KDU ČSL Jiří Stodulka k argumentu svých kolegů, že je v Senátu málo místa, řekl: vážení, sdělím vám, že v pátek je v Senátu vždy tolik jednacího místa, že si můžete vybírat. Tady není ani noha.
1: Aby se nevymstil, víte, tenhle výrok panu Kuberovi.
2: Jak by se mu měl vymstit, prosím vás.
1: No, slyšel jsem, že jistý senátor přišel domů, hořce plakal. A manželka už ho asi znala, tak mu říkala, co se ti stalo, proč brečíš, chudáčku? A on povídal, byl jsem na mítinku a oni na mě lidé volali, že jsem kosoštverec, který kdysi Jára Cimrman nakresl. A pan, mlč, troubo, je to tvoje vina, jsem ti říkal, nemáš chodit tam, kde tě lidi znají.
2: Jako čtvrtý jsem zařadila do naší politické hitparády výrok poslance Františka Ondruše z Unie svobody. Tento bývalý absolvent Vysoké školy marxismu-leninismu při UVKSČ neprošel bezpečnostními prověrkami na přístup k tajným věcem. Přitom představte si, že pracuje v komisi pro kontrolu tajných služeb, která asi nejvíc přichází do styku s tajnými věcmi.
1: Znáte tu hádanku?
2: Ne.
1: Je to červený a točí se to. Co to je?
2: Nevím.
1: Komunisté ve víru transformace.
0: Pan Ondruš se určitě vzdá funkce, rezignoval, ne?
2: Rezignoval?
1: Nerezignoval.
2: U nás.
1: A, jsme v Čechách. Prostě. Naopak, zabydlil se.
2: No, obvinil tu prověrkovou komisi, řekl, že se obrátí na soud a řekl, já na místo pro kontrolu BIS rozhodně rezignovat nehodlám, jen při jednání o tajných věcech budu chodit za dveře.
1: Teď jste mě potěšila. U nás v Kocourkově, to je výbor. Tak on bude úřadovat za dveřma, aby si neprobod klíčem bubínek, až přiloží ucho na dveře na klíčovou dírku, aby viděl, co je vevnitř a hlavně slyšel. Jo, když klíčová dírka tady zazněla, znala jste smutného muže, víte, kdo to byl?
2: No, to byl kdysi humorista, pokud
1: to byl výborný komik, on se jmenoval občanským jménem Válek, potom emigroval do Švýcarska, tam bohužel zemřel. A já měl to štěstí, že jsem se s ním kdysi potkal v bytě našeho společného přítele v Mnichově, Honzi Pičmana. A tam pan Válek vyprávěl následující historku. Vždycky, když přijdu domů pozdě z restaurace, je zamčeno, já musím zvonit a manželka žádá, abych na ní dýchl klíčovou dírkou, zda nebude cítit alkohol. Cítí-li alkohol, neodemkne a já nocuji na chodbě hlavu na rohožce. Jednou vrací se opět pozdě s krčmi v podroušeném stavu, zkusil jsem fintu a zajedl 3 stroužky česneku. Přijdu, zazvoním, manželka povídá, dýchni na mě klíčovou dírkou. Dýchl jsem. Chvíli bylo ticho a pak slyším, nech si ty blbé vtipy, otoč se a dýchni na mě ještě jednou.
2: Já to vrátím tomu poslanci Ondrušovi.
1: To už nikoho nezajímá.
2: Ale to stejně zajímavé, to bude teda pan poslanec Ondruš opravdu platným členem komise na kontrolu tajných služeb, když bude tajné služby kontrolovat zvenčí, že?
1: Je to nezvyklý, je to jako kdyby veterinář dělal člověk, který má alergii na chlupy. Když byste k němu šla s králíkem, tak byste ho napřed musela nechat stáhnout.
2: Výrok číslo 5. Poslanec KSČM Karel Vymětal ostře kritizoval, že u nás zvýhodňujeme zahraniční investory. Přitom, jak se ukázalo, tak právě zahraniční investice jsou skutečným důvodem našeho hospodářského růstu. Ano, ale pan poslanec Vymětal zesměšňoval zvýhodňování zahraničních investorů slovy. Když přijde zahraniční investor, tak ho položíme na záda, lechtáme ho pod bradou nebo na břiše a jsme strašně šťastní, když vrní spokojeností.
1: Ne, nesleduje pan Vymětal pravidelně peříčko? Slovník by tomu nasvědčoval. Já chápu pana poslance za KSČM Vymětala, že by nejraději od nás zahraniční investory vymetal a dosazoval tam vlastní kádry. Třeba ty, který tam dosadili hned po revoluci, aby transformovali fabriky, zavedli tržní principy.
2: No, víme, jak to dopadlo.
1: No pro ně výborně. Oni netransformovali fabriky a vlastní konta. Stejně jsme byli naivní po tom divným listopadu. Člověk si myslel, že už všechno bylo rozkradený za socialismus. A ejhle, ukázalo se, byly velký rezervy.
2: Jako 6. výrok jsem vybrala reakci bývalého člena Rady České televize, nyní místopředsedy výboru pro vědu, vzdělávání a tělovýchovu poslance Miloslava Kučery z ČSSD. Ten na zjištění novinářů, že v 80. letech kromě jiného cenzuroval, nebo spíše posuzoval texty hudebních kapel, řekl, Mladá fronta uvedla, že jsem prý napsal 100 posudků. Není to pravda, byly jich 10.
1: Nedošlo mu, že nezáleží na kvantitě. Jestli pak by upravil tenhle text pan Kučera. Kučero, Kučero, co to u vás bučelo? Byla to kráva nebo bejk? Nějaký jas to musel bejt.
2: No já, když jsem tuto odpověď pana Kučery přečetla své tetičce ze Slovenska, tak ona okamžitě vymyslela otázku i odpověď do našeho rádia Bubu.
1: Jo.
2: No, chcete ji slyšet?
1: Ne, ale vydržím to.
2: Otázka. Možno politika poslat do kozmu? Odpověď ano, dokonce je to slušnější. Já jako divokou kartu.
0: Jako divokou kartu?
2: No, protože to není klasický výrok.
0: A co to je, pantomima?
2: No ne, je to sestřih, jarní únava v parlamentu.

0: No tak kdyby naši poslanci spali jenom, když je bere jarní únava, abych jim to snad odpustil. Nejhorší je, že oni na tu jarní únavu trénujou celoročně. Oni spějí na podzim. Taky mně došlo, proč se v parlamentu nesmí kouřit.
1: Proč?
0: Je to nezdravý spát v zakouřený místnosti. Stejně ta politika, to je jediný zaměstnání, kde je člověk placený za spánek. Ale jinak jsou to fréři. Vydržej ty poslanci, mají nervy, protože já bych v tom kraválu, jaké tam při jednání, neusnu. Oni klidně. Můžu si já zařadit taky výrok? No, tak... Jestli můžu si zařadit výrok. Já nevím, ale jestli ho tady mám, podívám se, jo. Myslím, že jo. To jsem si vypsal z Mladý fronty dnes, 21.3. to vyšlo, to vím, protože je první jarní den. Vy to přečtete, protože já nemám brejle na čtení. No.
1: Na Liberecku policisté nedělají mimořádné akce, při nichž by dohlíželi, jestli motoristé u přechodu neohrožují chodce. Zástupce vedoucího libereckého inspektorátu to zdůvodnil následovně. Kdyby tam policista stál, tak by motoristy rozptiloval. Oni by mu věnovali pozornost a nedívali by se před sebe.
0: To je dobrý. Za tenhle výrok by ho měli povýšit. Já vůbec nevím, proč se policisté motají kolem silnic, když to řidiče rozptiluje. Proč mají uniformy? Oni by měli mít služební převleky. Oni by měli být převlečený za křoví, akorát místo dvou větví vejložky. A bylo by to.
1: Ano, pozor, ještě jedna důležitá informace. Výroky z dnešního dílu politické hitparády zveřejní časopis ANO ve svém 18. čísle. Výroky z minulého kola vyjdou v čísle 16. A vy můžete vybírat z obou kol ty výroky, které vás zaujaly nejvíc. V příštím pořadu politické hrašení vám oznámíme výsledky a ze všech, kteří napíší, vylosujeme 4 diváky, kteří dostanou lístky na další natáčení politického hrašení. Já teda doufám, že i dnešní politická hitparáda vás přesvědčila o tom, že u nás politika je opravdu veselé povolání, bohužel se smutnými důsledky.
0: To je důležitý, ten konec, se smutnými důsledky. Já jsem se bavil s jednou paní učitelkou, která učí syna jistého poslance. Jednoho dne mu napsala poznámku. Váš syn neustále při vyučování vyrušuje, hlasitě mluví, odbíhá, zase se vrací a neustále se směje. A jeho maminka ji odepsala. Milá paní učitelko, a co mám s klukem dělat, když vidí, že jeho táta si právě na těchto věcech vybudoval docela slušnou kariéru?

je 1 hodina. Vítám vás u nočních zpráv ČT Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Co byste dnes neměli minout? Rusko hrozí NATO kvůli Kaliningradu, Evropská unie chystá sankce za únosy ukrajinských dětí a vládu Andreje Babiše čeká další hlasování o nedůvěře. Americké firmy vyvíjející umělou inteligenci prověřují desítky tisíc případů, kdy se jejich systémy chovaly mimo kontrolu vývojářů. Podle serveru Axios se agenti společností OpenAI a Anthropic dostali bez lidského příkazu na stránky několika amerických úřadů. Firmy problém přiznaly až poté, co ho odhalili nezávislí výzkumníci. Na Bruntálsku o víkendu vyhořel rozsáhlý seník se slámou ve starém městě u Bruntálu. Hasiči s požárem bojovali prakticky celou neděli, oheň zničil tisíce balíků slámy. Škoda byla předběžně odhadnuta na 30 milionů korun. Vládu Andreje Babiše čeká necelé 2 týdny před volbami už 2. letošní hlasování o nedůvěře. Opozice svolala mimořádnou schůzi sněmovny, jednání se ale podle všeho protáhne až do středy. Dostatek hlasů k pádu kabinetu opozice pravděpodobně mít nebude. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci, že jakýkoliv pokus o blokádu Kaliningradské oblasti by Moskva vnímala jako důvod k nasazení zbraní. Podle ruské strany zvyšuje přístup na to riziko přímého ozbrojeného střetu. Zprávu přinesla agentura TASS s odkazem na vyjádření velvyslanectví, které má na starosti kontakty s aliancí. Evropská unie chystá nové sankce proti téměř 30 lidí a institucí zapojených do deportací ukrajinských dětí do Ruska. Schválení opatření se očekává ještě před koncem měsíce. Podle ukrajinské strany Rusko od začátku plnohodnotné invaze uneslo přes 20 000 ukrajinských dětí. A teď sport. Čeští fotbalisté v prvním zápase pod novým trenérem Santim Deniou prohráli s Chorvatskem 1-2. Bývalý asistent reprezentace Jiří Chytrý sice ocenil snahu o změnu herního stylu, výkon týmu ale podle něj zatím nebyl přesvědčivý. Národní tým se nyní chystá na utkání proti Anglii, kde v současnosti působí hned 5 českých hráčů. Trenér Denia i bez zraněného Tomáše Součka počítá s jeho důležitou rolí v týmu, návrat Vladimíra Krejčího do sestavy zatím nepotvrdil. A na závěr Something milého z podzemí uplynulo 10 let od chvíle, kdy česko-polská expedice potvrdila, že hranická propast na Přerovsku je nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Později speleologové s pomocí robota naměřili ještě větší hloubku, přesné dno propasti ale zůstává záhadou dodnes. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 15 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v úterý pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. To bylo noční počasí. ČT Rádio vám hraje celou noc a Bucifal se zase brzy ozve.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Divadlo Noc.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala v moubení. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, uroně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?
2: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
2: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
2: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohl. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mně ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
2: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
2: Brablenci.
1: Brablenci.
2: No, brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
2: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůlko.
0: No, aha, Ferda Mravene.
2: No, když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
0: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
2: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železité neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
0: Papíňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
2: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudruhe, tak to je?
0: Nevím.
2: Já ti řeknu, co je smutný.
0: Co je smutný?
2: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
0: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám. Jaké inovace připravujete pro příští železnou neděli, soudru Zarděnko? Pardon.
2: Hlídej si to, na to jsem prvít.
0: Ano, promiňte. Chtěl jsem říct, soudru Vyrážko, samozřejmě. Jaké inovace?
2: Tak, jaké inovace? Od příští železné neděle budou zaměstnanci se branky, takzvaní hromadníci, již od pátku hromady hlídat, a než na ně pustí Pražany, mohou se na hromadách vyřádit zahraniční turisté, pochopitelně po zaplacení poplatků v devízách, a mohou si dokonce odvést i libovolný železný suvenýr po zaplacení cla.
0: A tak mě napadá, soudru Vyrážko, což kdyby naopak nějaký cizinec si o naší železné neděli chtěl něco na naší hromadu odložit?
2: Mali po pobytu u nás ještě co? Ať to klidně odložím.
0: Hodláte železné neděle zpestřit devizovým turistům ještě něčím?
2: No jistě, například v železné ulici chystáme volbu mis železná neděle.
0: No to je atraktivní nápad. A co získá vítězka?
2: Záleží na tom, kdo to bude. Bude-li to ku příkladu moje Mici? Micina, no tak získá hodně.
0: Kde to Mici?
2: No moje Micina. Sekretářka.
0: Aha, vaše Mici.
2: Ty neznáš Micinu?
0: Teď už ano, no vaše to sekretářka. Úvodem jste se zmínil, soudru Vyrážko, že heslo sebranky seber, co můžeš, nebylo šťastné. Proč se tak domníváte?
2: Toto heslo nebylo šťastné, protože bohužel sešlo některým Pražanům do krve.
0: A jaké heslo tedy vytýčíte pro příští železnou neděli?
2: To už není moje starost, protože od příštího roku, od 1.1. přecházím na nové pracoviště vzhledem k svým pracovním výsledkům Sakum Prásk.
0: Sakum Prásk přecházíte, jak to?
2: Sakum Prásk i s Micinou.
0: A takhle, s vaší sekretářka. A můžete nás informovat, jaké pracoviště to je?
2: Tak to bych nerad prozrazoval. Ale mohu vás ubezpečit, že plat budu mít stejný, ne-li pak vyšší, Auto budu mít opět služební a budu mít vlastní kancelář s otáčivým křeslem. A věř mi, že já se umím točit.
0: No to já vám věřím. A mohl byste nám aspoň naznačit, jaké nové pracoviště to bude?
2: Ptáte-li se, prozradím rád. Přecházím do zemědělsko-chovatelského podniku Kravina.
0: A myslíte, že v Kravině naleznete své uplatnění, tedy? O myci strach nemám, ta určitě, ale vy?
2: O tom nepochybujte. Hodlám tam realizovat svůj nový vynález, zelené kontaktní čočky kravám na oči. Ty pak budou vidět zeleně a sežerou všechno, co jim dávají v JZD.
0: Jak jste, prosím vás, vůbec získal to místo v novém podniku?
2: Generální ředitel konstatoval, že mám pro práci s kravami ohromné předpoklady.
0: A proč?
2: Protože jsem vůl.
0: Děkuji za rozhovor.

jsou 2 hodiny. Před rádiem pokračuje. Bucifal u mikrofonu a mám pro vás noční zpravodajství. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Rusko